0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio Zlín.

0: Glyn Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz. Редактор

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští hasiči se vracejí z Francie. Do Česka se v pondělí večer vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry. Jejich posádky během mise provedly stovky schozů vody. Francii zužují plameny už od začátku července a oheň tam zasáhl tisíce hektarů půdy. Čeští hasiči dál pomáhají v zahraničí, aktuálně zasahují například v Řecku. USA zavádějí nová vysoká cla na Kanadu. Prezident Donald Trump podepsal zavedení dodatečných 50% cel na řadu kanadských výrobků. Opatření začne platit od 19. srpna a dotkne se například vína, nábytku, oděvu nebo cementu. Bílý dům tvrdí, že jde o reakci na údajně nespravedlivé obchodní podmínky vůči americkým firmám. Podle ekonomů ale mohou nová cla zdražit zboží, zvýšit inflaci a ještě zhoršit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Lionel Messi poprvé promluvil po finále mistrovství světa. Den po porážce Argentiny se Španělskem přiznal, že prohra velmi bolí. Na sociálních sítích napsal, že se zklamání nebude hojit snadno. Po samotném finále přitom s novináři nemluvil a neprozradil ani to, jestli bude v reprezentaci pokračovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Žně ve Zlínském kraji zdárně pokračují. Zemědělci už mají pod střechou skoro půlku obilí. Na teplejším Uhersko-Hradišťsku už je většina polí sklizená. Kombajny dál ve velkém jezdí na Zlínsku i Kroměřížsku a naplno už se žně rozjeli taky v nejchladnější části našeho regionu, na Vsetínsku. Úroda je zatím o něco lepší než loni. V součtu ale podle odhadů zemědělců bude horší, protože se na ní podepsalo sucho. Ještě dopoledne bude na východě Moravy většinou skoro jasno. Během dne bude ale postupně přibývat oblačnosti. Výjimečně může dorazit přehánka, k večeru se má ale zase vyjasňovat. Dnešní maxima 20 až 23.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Já to věděl, že se přidáš. Jasmin mě v tom nikdy nenechá. A co na to David?
2: Já na to říkám dobré ráno.
1: Dobré ráno, s vámi David, Jasmin a taky já.
3: Michal.
1: Mně se normálně zdálo, lidi, hroznej sen, že jsme skončili ve snídaní šampionů.
3: Ježíš, jak to?
1: Nevím,
2: ale... Co na to bylo hroznýho?
3: Počkej, David tady zůstal, ne? Jako vždycky.
1: Já nevím, ale já si jako co si vybavuju, takže nás přesunuli na nějaký lokální rádio do Dvora Králové nad Labem, což tam jako asi žádný ani není.
2: A v kolik jsme vstávali?
1: V kolik jsme vstávali? No, normálně jako ráno, jo, ale vysílali jsme jako pro nikoho, jo? Ale možná proto, že tam je zoologická a my jsme taky takový zvěřinec tady, no. Tak, hele, jsme tady, já jsem se probudil a říkám, tak máme do toho Dvora Králové, anebo normálně tady do našeho studia. Tak jsme tady, všechno funguje, depešáci na chystení a jsme rádi, že jste tady. Hezké ráno. Hit Radio Zlín.

0: 6 hodin 9 minut. Jeleni na Hit Rádiu, dobré ráno. Představte si, že vám někdo v práci vezme na 8 hodin telefon a řekne, teď se prostě soustřeďte a třeba se bavte mezi sebou. Proč se o tom bavíme? Vláda schválila plošný zákaz mobilů ve školách. A tak se ptám, jestli se dětem vrátí dětství, anebo nás za rok v září, od kdy to má začít platit, čeká vzpoura školáků.
1: Já jsem koukala před vysíláním na nějaký reelska na Instagramu, kde se vyjadřují k tomuhle tomu tématu školáci právě. Ptají se jich, jak se jim to líbí a jak ne. Tak samozřejmě jsou proti. Pak je tam nějaký jeden rozum, brada, co vypadá jako, že to je spíš jako na kameru, že je to opravdu ještě dítě a říká, no ne, tak my se pak jako neučíme, edukace je pak horší, je mu asi 12, když to říká, tak je to jako vtipný.
0: To bude oblíbený ve třídě asi určitě moc, no. Tak co vy jste pro? Já jsem pro. Za mě jo.
2: No.
1: Těžký.
0: No.
2: Těžký.
0: Tak, takhle, já když si vzpomenu na sebe, jo, tak my jsme taky na základce neměli mobily a něco jsme se naučili, bavili jsme se spolu, že jo, házeli jsme si míčem, všechno.
1: No jo, ale to jsme tohle ještě neznali, ale teďka ti vlastně vezmou něco, na co seš už nějakou dobu zvyklý.
0: No, je to těžký. Ale nepotřebuješ to v té škole to zase,
1: ne.
0: Že jo.
1: Ale a oni se baví i o přestávkách, že by to jako zakázali úplně, ne?
0: No, tak jasně. Já bych to zakázal teda, nebo takhle, ono se to zakázalo, že jo.
2: Naštěstí o tom nerozhoduješ ty.
0: Naštěstí o tom nerozhoduju já, ale zakázalo se to. Tak já si myslím, já když se opravdu vrátím zpátky, tak chodili jsme do školy sami, že jo, nikdo o nás nevěděl, pak jsme se nějak vrátili. A dneska nějaká přehnaná starostlivost si myslím, že možná tam od rodičů jako bude, ale myslím si, že to zvládnou ty děti úplně v pohodě.
1: A od kdy to budou muset zvládat?
0: Od kdy? Od příštího roku.
2: Pokud to projde parlamentem, samozřejmě, ještě to není úplně schválený. Mm-hmm.
0: Takže je možnost, že to ještě neprojde, Davide, jo?
2: No je, ale já si myslím, že to projde a od 1. září opravdu budou školy bez telefonu, tak uvidíme.
0: No tak děti teďka zjistí, že o přestávce existují i jiné věci než TikTok, že jo? Třeba to starý dobrý házení mokrou houbou o tabuli, to známe všichni. Pojďme na muziku, Alan Walker, Fade It, 6 hodin, 11 minut a taky se staví Rose a Bruno Mars a Paté. Tak hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio, 6 hodin 17 minut. Dobré ránko.
1: Mám pro vás jednu hádanku. Je to částka, kterou máme všichni společnou a nezáleží na tom, jestli vám je 18, 40, 60 nebo jste se narodili včera. A je to dluh na každýho Čecha, který zveřejnilo teďka Ministerstvo financí. Kolik si myslíte, že to dělá? Ať už jste doma v autě nebo vy kluci tady ve studiu.
0: Jsem přemýšlel, co máme společného, tak teďka už to je jasný. No bude to hodně, pamatuju si, že to bylo nevím, nějakých 300, 320 tisíc.
2: Já se taky pohybuju v tady v tom rozmezí. 300, no, tak já už řeknu dneska 400.
1: Dobře, tak je to 342 tisíc korun.
0: 342 tisíc.
1: Na každýho Čecha, jo. Opravdu zveřejnila se teda výše státního dluhu a tohle připadá na každou hlavu. A já už to vidím třeba jako to miminko, co se narodí, jo. Dostane porodní list a rovnou tady teda nějakou dlužnou částku k tomu.
2: Tak ono... to je ta finanční negramotnost, no narodí se rovnou dlužník, jo.
0: A tak počkej, no kolik je rodičovský příspěvek? 350 tisíc a ty jsi říkala, že dluh je 342. No tak v porodnici ti dají osmičku a jdeš, no. Od novýho roku.
2: Že by se to rovnou zamázlo, jak když přesně. Porodnice.
0: Takže my tady máme dlužíček maličkej, takže je to, tady máte 8 tisíc a děkujeme. Za malou chvíli další hity Indila, taky Kato a John, no a samozřejmě přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hit Radio.
16: Hit Radio.
17: Martinez, you ready, girl?

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 343. kilometru ve směru na Brno. Probíhají práce údržby, opravují tam poškozená středová svodidla po dopravní nehodě.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů o půl sedmé, s vámi Michal, Jasmin a David. No a Dave, ranní update.
1: Ranní update.
2: V Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za posledních 13 let. Na výzkumné stanici Concordia klesl teploměr na více než minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu planety z roku 1983 ale stále chybělo zhruba 5 stupňů. Španělští mistři světa zveřejnili vítěznou fotografii bez Donalda Trumpa. Americký prezident sice po finále zůstal na pódiu během oslav, na oficiálním snímku španělské reprezentace už ale chybí. Podobně upravenou fotografii později zveřejnila i FIFA. Elon Musk už není dolarovým bilionářem. Kvůli propadu akcí společnosti SpaceX klesla hodnota jeho majetku pod 800 miliard dolarů. I přesto zůstává s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.
0: Ty brďo, 800 miliard dolarů bude asi dost peněz. My jsme se tady bavili o tom státním dluhu Česka, tak jestli by nám s tím nepíchnul, co?
3: To bylo 342 tisíc korun na hlavu.
2: Já jsem si tady schválně spočítal.
3: Ne Česka, jo, ten je vyšší, ale tohle je opravdu na hlavu. Částka.
2: Na hlavu. No jasně, částka, no, dluh Česka rozpočítaný na hlavu. Tak si představte, kdyby Elon Musk zaplatil všechny dluhy, které máme, tak by mu ještě furt zbylo 80% vlastního majetku.
0: Super, tak do něj máte číslo. Napište mu to na X-ko, třeba si to všimne, ještě mu zbydou nějaký prašule. Ty a tvoja sestra No Name, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři, na Hit Radio 6.31. Dobré ránko.
1: Hit

0: Je Hit Radio, taky Katy Perry, Teenage Dream, 8 minut po půl deváté a já vlastně teďka strašně lituju, že vám to nemůžeme ukázat s obrázkama, jo. Protože David nám tady říká asi tak před půl minutou zpátky, říká, hele, pojďte se na to podívat. Tady je borec, který zdolal nový světový rekord. Davide, jestli nám to můžeš odvyprávět. Ať máme ty obrazy v hlavě, jo.
1: Na Facebooku na mě vyskočil chlapík, který dokáže za minutu nasadit 101 jehel nití, ale dělá to pusou.
2: Musíte si uvědomit, jak strašně náročný je vůbec tu jednu nit dát do jehly, že jo?
1: To jsem dělal nedávno, zabralo mi to asi 5 minut. A on to udělá za minutu a ještě k tomu pusou.
0: Já to nechápu.
1: Abyste si to dokázali představit, je to tak asi 1,5 metru dlouhý dřívko a tam je vyrovnaná jedna jehla vedle druhý. A on si dá tu nit do pusy a prostě jenom jede a nasazuje to prostě.
0: Já to nechápu.
2: Ale správný dotaz tady od Davida před chviličkou přestupem, jak ho to vůbec napadlo, jako vytvořit tenhle
0: rekord. Tak ono celkově ty rekordy, jako, jestli jste někdy koukali na nějaký rekordy nebo na něco, tak občas si říkáš, jako sakra, jak tě to napadne, jo. Ale já ho teda obdivu, protože mi teda občas dělá problém a myslím si, že to máme podobně, trefit se normálně klíčema do zámku, jo. A nebo napadá mě taky, když chcete zastrčit USBčko do počítače, tak ho musíš otočit 7x a teprve pak tam zaleze, jo. Ty bláho. No jako...
1: Jak musí být pyšný jeho rodiče, když to vidějí.
0: Přesně. No a dělali jste to někdy, jako strkali jste někdy nit do té jehly? Já mám problém trefit se do dírky občas, jo. Jsou na to nějaký triky?
1: Podívej se na tohle video, no. Příště už budeš vědět.
0: Tak, kdyby vás k tomu zajímalo víc, opravdu nás mrzí, že vám to neukážeme s obrázkama, ale opravdu to stojí za to, tak vy, kdo jste třeba dorazil do práce a ještě tam je nějaká ta prokrastinace, najděte si borce, který strká, je to Číňan teda?
1: Jo, jmenuje se Wan Fuquan, kdybyste to třeba náhodou
0: znali. No jasně, známe. Wan Fuquan. Takže Wan Fuquan, Guinnessův rekord a uvidíte, to máte o zábavu postaráno. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a DABu.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce, pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. U křižovatky se Šrámkovou bourala dvě osobní auta. Nehoda je s únikem oleje a se zásahem záchranných složek. Projedete s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Za 10 minut 7 hodin, tohle je úterní Hit Radio. David Guetta, Kim Petras, krásné ráno. Obrovský ukazatel, jak čas letí, jsou události, které si pamatujeme všichni, jenom nám teda přijde, že se staly před méně lety, než tomu tak doopravdy je. A příkladem je potopení lodi u italských břehů Costa Concordia. Já jsem totiž přišla s tím, že na Netflixu je nový dokument, nový film.
1: Ano, a je přesně o téhletý situaci, kdy teda 13. ledna 2012 narazila luxusní Costa Concordia u pobřeží Itálie na skálu, převrátila se tam na bok a během pár hodin vlastně lidi bojovali o život, mysleli si, že jedou na jednu z nejlepších dovolených svého života. Na palubě tam bylo přes 4000 lidí. A v tom dokumentu mluví konkrétně dva páry a jedna slečna, který na té lodi byli, přežili, bojovali o život i s tehdy půlroční dcerou, jo? Třeba některý z nich. A muselo to být teda naprosto šílený.
0: No ono to bylo vlastně celý tak trochu bizarní ta nehoda, protože, jestli se nepletu, jak se jmenoval, Schettino,
1: kapitán.
0: A on se chtěl pochlubit nějakýmu kámošovi, který byl na břehu, že teda se tou lodí propluje.
1: Kolem nějakýho ostrova.
0: Švihnul tam. To tam, normálně to tam potopil a on pak nějak utekne.
1: Jo, on vlastně strašně dlouhou dobu tvrdil, že tam byl jenom výpadek proudu a že vlastně do vody neteče a kdyby na začátku rovnou přiznal tu pravdu, tak mohlo být všechno úplně jinak a nemuseli být žádný ztráty na životech, kterých bylo asi 30, si myslím.
0: Prýma chlap, no. Tak mě spíš jako fascinuje to, že to je 12 let. Já bych řekl, že to je třeba...
1: 14.
0: Nebo 14 dokonce, že to je 14 let. Já bych řekl třeba, že to je tak 5-6 let zpátky. A vlastně si říkám, proč to tak je, že vlastně tady ty události, tady ty milníky, že máme pocit, že se to stalo před méně lety, než tomu tak doopravdy je.
2: Tak důvodu je samozřejmě hned několik. Podíval jsem se na internet.
0: Aha.
2: Je to především proto, že čas se zrychluje v poměru k našemu životu, jo. Vysvětlím. Když je ti 10 let a uběhne 5 let, tak to je 50% tvýho života. Prostě strašně dlouhá doba, proto se to, když si dítě zdá jako strašně dlouhý časový úsek.
0: Aha.
2: Zatímco když už ti je 50, tak je těch stejných 5 let už jenom 10% tvýho života. Proto ti to přijde jenom jako malá.
0: Že to utíká takhle rychleji, takže čím jsme starší, tak tím to rychle utíká.
2: Mám tady ještě jeden docela zajímavý bod, že mozek ukládá rutinu úsporně. Budu tady doslova citovat. Když se dny podobají jeden druhému, nevytváří tolik výrazných vzpomínek. Ohlédnete se zpět a máte pocit, že to bylo nedávno, protože mezi událostmi není mnoho mentálních milníků. To znamená, když budeš mít třeba celý měsíc úplně rutinní stereotyp, budeš furt chodit do práce stejným způsobem, nebudeš nic moc zažívat, tak za ten měsíc ti přijde takhle, že to uteklo. Zatímco když budeš pořád něčeho nového, bude se vytvářet takový ty mentální milníky, tak to bude připadat, že to je mnohem další období.
0: Takže vlastně v rámci zachování naší představy o životě, takové to lepší, bychom si mohli ty časy tady měnit, že bychom vysílali třeba jeden den, 6 až 9, pak třeba 12 až 15. Co?
2: Ještě bychom nemuseli vstávat.
0: Pojďme na muziku. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio a dokument Costa Concordia na Netflixu.
2: 14 let,
3: they say

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Zahradnictví Slunečnice, Stánek 45, Tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mobily mají ve školách skončit. Vláda podpořila návrh, který zakáže používání mobilních telefonů v mateřských a základních školách i na nižších stupních gymnázií. Děti by je nesměly používat po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou budou jen výuka, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby. Pokud návrh projde parlamentem, začal by platit od 1. září 2027. Déšť zmírnil sucho, problém ale zůstává hlouběji v půdě. Srážky z minulého týdne doplnily vláhu v horní vrstvě půdy na většině území Česka. Dva nejhorší stupně sucha díky tomu prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Ve vrstvě do 1 metru ale půda zůstává dál výrazně vysušená. Podle odborníků se navíc může stav v příštích dnech znovu zhoršovat, protože výraznější déšť se neočekává. Madrid slaví mistry světa. V ulicích španělské metropole oslavují druhý titul v historii, podle úřadů téměř 2 miliony fanoušků. Fotbalisté projeli městem na otevřených autobusech a večer pozdravili příznivce z pódia v centru Madridu. Ještě předtím je přijal španělský král Felipe VI. I premiér Pedro Sanchez. Španělsko získalo titul mistrů světa po finálové výhře nad Argentinou a navázalo na zlato z roku 2010. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Masters of Rock ve Vizovicích letos ve velkém úřadovali zloději telefonů. Dva cizinci přímo při koncertech vytahovali mobily lidem z kapes či tašek. Ukradli jich nejméně 23. Podobné skupinky se pravidelně objevují i na dalších akcích. Ve Vizovicích je policisté díky spolupráci s fanoušky i security službou dopadli a vyzývají každého, kdo také na Masters přišel o mobil, aby se ozval. V tuto chvíli si většina z nás na východě Moravy užívá ještě skoro jasno. Během dne nám ale bude postupně mraků nad hlavou přibývat. Výjimečně by se mohla objevit i přehánka, hlavně na Valašsku. Odpolední maxima 20 až 23.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ráno.
12: Krásný úterý.
13: Snídaní šampionů.
11: 7 hodin, k tomu 3 minutky. Michal, Jasmina, David s vámi, my vám přejeme hezké ráno. Já bych chtěl říct, že oficiálně patřím do klubu starých lidí. Já jsem o víkendu dosáhl důležitýho milníku. Napadá vás, co by to mohlo být?
14: Tak schválně necháváme se podat.
11: No já to neprozradím teďka, nenapadá vás nic.
12: No tak nic novýho, no.
11: No tak popíšit se. Miraj, vedle tebe usínám, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: tohle se hodí. Vedle tebe usínám, Miraj, na Hit Rádiu. Já jsem se s váma chtěl včera podělit o historku z víkendu, zapomněl jsem na to, musím se k tomu vrátit. Pojďme si představit situaci. Zpátka na sobotu, jdu spát v 10 večer. O 1:30 ráno mě a moji dívku probudí hluk od sousedů naproti z terasy. Popíjeli tam, měli tam nějaký mecheche, tak jsme zase usnuli za chvilku a za 10 minut zase probuzení, protože se někdo nahlas smál. Až mi ve 2 ráno bouchly nervy, vyletěl jsem na terasu, něco jsem tam začal křičet a byl klid tu chvíli, jo. Proč to říkám? Není to nic chlubení, ale spíš vlastně, když jsem se vrátil do postele, tak samozřejmě adrenalin, já jsem nemohl další asi hodinu a půl usnout, ale to hlavní je to, že jsem zjistil, že jsem fakt starý. Mně se to nikdy nestalo. Já se vlastně teďka považuji, že jsem v klubu takových těch bouchačů s metákem do stropu, ještě že díky bohu nad námi nikdo není. Jo, a vlastně já jsem prožil tenhle milník, jo. Už jste to nikdy zažili?
1: Že bych takhle jako někomu zkazil akci, jo, nebo zkazil party.
0: No ale nejhorší na tom je, že já jsem ten poslední, kdo by to nechápal, já to jako rozumím, že se lidi chtějí bavit, jo, ale vlastně chceš spát a víš, že ještě ráno stáváš a teďka tam dělali jako hluk a bavili se, já si říkám, tak jako chápu to, bavěj se jako dobrý, jo, ale pak fakt v ty 2 hodiny najednou ohlasitej smích a to bylo, jak když normálně hodíš červený hadr na bejka, já jsem prostě vylíz na ten balkon a jako slušně, jo, jsem křičel teda.
2: Ale tohle, to, co prožíváš ty, tak to si aspoň mohl nějakým způsobem zastavit, ale já to prožívám taky s tím, že tam máme kruháč pod oknama, kde teda nějaký chlapy každý večer, každou noc a přesně klidně je ve 2 ráno, když tam nikdo nejezdí, samozřejmě driftujou a já s tím nemůžu nic dělat, nemůžu jen tak řvát, že nezastavím.
0: Až teda budeš starší, až se dostaneš do té mojí staré fáze jako já, tak tam nahážeš řepíky, že jo?
2: Já už chtěla házet vajíčka po nich, já jsem byla fakt vytočená, ale ještě se nic nestalo.
0: Pane bože, no tak já jsem teda zažil a vlastně to už bylo podruhé, když jsem fakt zjistil, že jsem starý. Poprvé to bylo v 25 na maturitním plese, to si pamatuju, když jsem tam přijel a oni mi začali vykat, ne, když jsem mu tam měl moderovat. Já říkám, prosím vás, jestli mi nebudete tykat, tak já odjíždím, jo. Tak vykají vlastně doteď, no.
2: Tak máte i vy nějaký takovýhle moment, kdy jste si uvědomili, že už jste vlastně starší kusy?
0: Davide, ty máš nějaký takový milníček?
1: My jsme byli nedávno ve Varech na festivale a taky. Pamatuju si, když jsme tam dřív jako kalili prostě do noci a teďka já i moje starší sestřenice, tak kolem půlnoci jsme si říkali, hele, budeme si radši lehnout. Zítra, ať se krásně vyspíme, zítra je taky den, víš, jako ať jsme prostě v pohodě. Takže taky jsem si říkal, pane bože, už je to tady. No.
0: Takže my ty milníky tady máme za sebou, někdo dvakrát, někdo teda poprvé, tak by nás zajímalo, jak to vypadalo u vás, kolik vám bylo a co byla teda ta věc, když jste si řekli, tyjo, já už jsem fakt ale starý nebo stará. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777 a budeme samozřejmě rádi i za SMSky na stejné číslo. Tohle jsou Last Good Night a taky úterní Hit Radio. Dobré ráno.

0: Tohle hraje 7 hodin, 15 minut. Dobré ráno.
1: Posloucháte Hit Radio, vrátíme se k tomu, co jsme řešili. Já o víkendu jsem zjistil, že patřím do kategorie starý bručoun, co chce mít svůj klid. Ve dvě ráno jsem musel okřiknout sousedy, co měli naproti na terase obří mejdan a nedalo se spát. A myslím si, že to ocenila celá ulice. Tak jsme se ptali vás, jaký okamžik byl ten zlomový, kdy jste si řekli, a už jsem opravdu starý nebo stará.
2: Lenka píše, dobré ráno, je mi 32 a asi 2 měsíce zpátky jsem vyběhla na sousedy nad náma, kteří měli dětskou oslavu. Jsem celkem tolerantní a chápavá, když je před 22. hodinou, ale potom se tam hodinu v kuse skákaly děti ze sedačky, jsem to fakt nedala. Jo, jsem stará, ale pak byl celkem klid.
1: No počkej, takže bylo před 22. nebo po 22. To už asi spaly ty děti, ne?
2: Je tolerantní, když je před 22. Ale tohle pokračovalo
1: chápu,
2: dál.
1: Chápu, rozumím. Další zpráva. Ránko týme, je mi 38 a mám to tak poslední cca 4 roky, že když je nějaká akce v pátek, tak nejdu. Po celém týdnu v práci a vstávání ve 4.30 chci mít v pátek klid, sedět na dvoře, poslouchat rádio a odpočívat, včas se navečeřet, umít a zalehnout jak normální slušný člověk. Ale jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp. Hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku. Ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovku i od tebe, tak čekáme na to.
2: Ivče píše, dobré ráno šampioni, já už v uvozovkách starý kus, jsem asi delší dobu, jsem tolerantní si myslím, ale když vám pod okny v neděli večer začne pouštět někdo cirkulárku, nebo co to bylo, a to bydlím v centru města a trvá to do půlnoci, asi si dovedete představit, jak se to v noci rozléhá. Já po dlouhém váhání zavolala měšťáky a byl klid. Zdravím všechny, Ivča.
1: Děkujeme za vaše zprávy a vzkazy, nicméně Jasmin, ty jsi nám nepochlupila, kdy byl nějaký ten milník u tebe.
2: U mě to bylo radost ze sázení bylinek a rajčátek na balkon a jahůdek a čili papriček, jo, a dokonce jsme zasadili strom s přítelem a takovýhle věci, nebo vysavač, když najednou k narozeninám místo, já nevím, co chtějí jiný holky, kabelky, když dostanou vysavač, no ježiš, to je bomba.
1: A k těm kytkám vydrželo to nebo chcípli?
2: Jak který? Teďka podovče to některý nedali, no.
1: Rozumím.
2: Chudinky.
1: Pojďme na muziku. Alok, Bruno Mars. Teda Bruno Martini a Ziba. 7 hodin. 18 minut. To je Martini, ne Bruno Mars. Hear me now. Tak hezké ráno z Hit Radia.

0: Zimba na Hit Radio. Dobré ráno vám všem, už za malou chvíli budete moct vyhrát parádní pobyt na Šumavě, konkrétně v historickém centru Sušice. O tom bude rychlá pětka chvíle po půl osmé, tak na to rozhodně počkejte, taky přehodíme další hity. Na co se těší, to jsou Linkyni, nebo třeba tohle, Sia. No a taky vrkneme na dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak krásné ráno z Hit Rádia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. U křižovatky se Šrámkovou bourala dvě osobní auta. Nehoda je s únikem oleje a se zásahem záchranných složek. Projedete s omezením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz Hit Radio Zlín.

0: Za minutu půl osmá, tohle je Sia, tohle je taky Hit Radio. Krásné ráno vám přejeme, my jsme Michal, Jasmina, David. No a David pro vás má opět ranní update.
1: Ranní update. Každý desátý český teenager je závislý na digitálních technologiích. Děti kvůli tomu bývají unavené, uzavírají se do sebe a ztrácejí zájem o kamarády i koníčky. Protože je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek, s podobnými případy stále častěji pomáhají praktičtí lékaři. Časté hádky vztah většinou nejzlepší, spíš naopak. Podle odborníků je důležité vědět, co konflikt spouští a jak na něj správně reagovat. Existují totiž i páry, které dokážou neschody řešit bez hádek. Nepravidelné usínání může vážně škodit srdci. Kardiologové varují, že časté střídání času, kdy chodíme spát, narušuje přirozený rytmus těla. Riziko přitom nemusí snižovat ani dostatečně dlouhý spánek.
0: To je zajímavý. Mě teda to ranní vstávání naučilo chodit tak nějak ve stejný čas, ale že by to bylo lepší, nevím. Nicméně, kde se vám bude krásně spát, budou apartmány, bašta a wellness. Je to její rychlá pětka z Šumava Kart. A dneska soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice.
2: To je ideální výchozí bod pro výlety do západní Šumavy. Taky tam je součástí pobytu relaxace v privátním wellness, pivní lázeň a finská sauna.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a tu možnost dostanete teď. Petr Bič Project. Hezké ráno.

0: Better Beach Project. Tohle jsou hity pro úterní ráno na Hit Radio v 7.34. No a my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka z Šumava Kart. Dnes soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness.
1: Rychlá pětka.
0: V historickém centru Sušice, ale součástí výhry je také Šumava Kart.
2: Pokud neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod a bonusů u nějakých zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: A tohle dost možná vyhraje Tomáš, který je na telefonu. Tome, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nejenom Tomáš, ale ty jsi i Filip. Jak ti máme říkat, Tomáši nebo Filipe?
3: Tomáši.
0: Prosím tě, řekni nám, my jsme se tady o tom bavili ve studiu, jaký to je, když má někdo jméno a příjmení, tak je vlastně křestní jméno. Jak často se ti stává, že musí říkat, že Tomáš je křestní a Filip je příjmení?
3: No, je to častější, než byste se možná mysleli, no, je to velmi často.
0: To je brutální. No tak, Tome, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi stojí Koloseum?
3: V Itálii.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tome, jak zní název české hymny?
3: Kde domov můj?
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje největší poušť v Africe? Samara nebo Sahara?
3: No, tak asi ta Sahara.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tomáši, budeš vědět, kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: Ano. A pátá?
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: To by měl být únor.
0: Naprosto správně.
3: Jo.
0: Tome, je to tvoje. Vyhráváš pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice a taky Šumava Kart, takže si z Prahy uděláš výlet na Šumavu.
3: Super, tak to jsem fakt nadšený. Děkuju moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak moc gratulujem, ještě nám řekni, co tě dneska čeká. Máš to hodně?
3: Dneska jsem zrovna na cestě ke klientovi do Nymburka, takže klasický takový pracovní den.
0: Pracovní den. No tak opatrně na cestách, víme, jak to tam vypadá. Všechno posíláme, moc si to užij a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
2: I ty, čau, čau. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Zoo na Hit Radio. 7.39. Dobré ráno. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, jenomže co když to jablko spadlo k úplně jinému stromu? Máme tady příběh z Ameriky, kde se řeší naprosto neuvěřitelná věc. Kvůli chybě zdravotní sestry si dvě rodiny před 38 lety odnesly z porodnice úplně cizí miminka. Nikdo o tom neměl tušení, dokud jeden z mužů nedostal k Vánocům test DNA. Jo, co mě teda pobavilo, je, on čekal, že zjistí, jestli má iriský předky, a místo toho teda zjistil, že nemá ani správný rodiče. Nakonec teda našel toho muže, se kterým byli prohození, vyrůstali jenom pár kilometrů od sebe, chodili do stejných škol, ale každý žil jiný život, který měl patřit teda tomu druhému.
1: To je taková jako, no, nebo záleží, jak to vezmete, no, ale myslím si, že noční můra, ať už každýho dítěte nebo rodiče, jo, takováhle záměna.
0: Tak schválně, vy, kdo nás posloucháte, jste po mámě anebo po tátovi? A nebo si po tomhle příběhu ten test DNA radši ani zkoušet nebudete, co? Ale možná, jestli vám doma celý život říká, že jste černá ovce rodiny, tak možná jo, jenom jste spadli do úplně jiného stáda. Za chvíli vám spadne doslova do klína další parádní muzika, Nickelback, Rockstar, taky Zara Larsson. No a stavíme se i na cestách, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na dálnici D1 mezi 303. a 298. kilometrem směrem od Ostravy na Olomouc. Bude u hranice probíhat údržba zeleně. Počítejte s omezením.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: reklama na oděvní společnost. Tohle je Zara Larsson na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Ne každá chyba je vlastně špatná. A jak zpívá Eva Farná na svém novém albu, co i když ty špatný kroky můžou být i správný. Tak to se stalo tohle. Jeden tatínek po narození syna posílal rodině radostnou SMSku, jenže udělal chybu a přepsal jednu číslici ve svém nebo v tom telefonním čísle, kam to chtěl odeslat, jo. Takže místo s příbuzným ta zpráva dorazila úplně neznámému týpkovi, který se jmenoval Denis. A Denis samozřejmě mohl udělat to, že mu přijde ta zpráva a buď to nechá úplně bejt, anebo si řekne, napíše tomu člověku, máte špatné číslo. Ale Denis a jeho brácha vyrazili nakoupit plínky, dárky a vyrazil novopečený rodiče navštívit do porodnice. Opravdu, jo, tohle udělal, nemusel dělat vůbec nic, mohl prostě jenom tohle napsat a on vyrazil, nakoupil to všechno a dokonce se z nich pak stali dlouholetý přátelé na to konto.
0: Představ si tu situaci, máš po porodu, seš na pokoji a na dveře ti zaklepou dva cizí borci s krabicí pampersek, jo, a říkají, čau, nám přišla SMSka, že je tady Mejdan, kde je ten malý oslavenec?
1: No kde ho máte? Ne, fakt je to hezký.
0: To je moc milý, tak za mě je tohle nádherný důkaz toho, že když pošlete SMSku na špatný číslo tady v Česku, tak dostaneš jako vynadáno, jo, sekec mazec, ale v Americe tam získáš dva nový příbuzný. Tak zdravíme do Améru, no a my posíláme k vám všem, kdo nás ladíte chvíli před osmou další skvělý hity. Tohle je Gustavo Lima, balada, hezké ráno.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Coop. Všechno dobré.
3: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec!
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák!
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sklizeň letos pokračuje výrazně rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou přes 30% obilnin a zhruba třetinu řepky. Ve stejnou dobu před rokem přitom kvůli deštivému počasí stihli sklidit jen zlomek úrody. První letošní dožínky uslaví na Břeclavsku, kde je sklizeň hotová. Podle ministerstva zemědělství postup sklizně urychlilo příznivější počasí v posledních dnech. Česko nemá vlastní ochranu proti balistickým raketám. Před střelami dlouhého doletu se ale může spolehnout na společný systém protivzdušné obrany NATO. Ten propojuje radary, stíhačky i protiraketové systémy členských zemí a nepřetržitě hlídá evropský vzdušný prostor. Důležitou roli hrají také americké základny v Polsku a Rumunsku nebo systém Patriot rozmístěný v několika evropských státech. Podle odborníků je pro Česko velkou výhodou i jeho poloha ve středu Evropy, daleko od východní hranice NATO. Experti kritizují zákony, které podle nich pomáhají Babišovu biznesu. Podle některých právníků a politologů mohou chystané změny zvýhodnit firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem. Jde například o návrhy týkající se zemědělství nebo zdravotnictví, které by podle kritiků mohly prospět společnostem Agrofert nebo Symbiol. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl středem zájmu. Kvůli dotacím pro Agrofert ale dál pokračují spory i vyšetřování na evropské úrovni. O navrhovaných zákonech ještě budou rozhodovat poslanci a senát. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Žně ve Zlínském kraji zdárně pokračují. Zemědělci už mají pod střechou skoro půlku obilí. Na teplejším Uhersko-Hradišťsku už je většina polí sklizená. Kombajny dál ve velkém jezdí na Zlínsku i Kroměřížsku a naplno už se žně rozjeli taky v nejchladnější části našeho regionu, na Vsetínsku. Úroda je zatím o něco lepší než loni. V součtu ale podle odhadů zemědělců bude horší, protože se na ní podepsalo sucho. Ještě dopoledne bude na východě Moravy většinou skoro jasno. Během dne bude ale postupně přibývat oblačnosti. Výjimečně může dorazit přehánka, večeru se má ale zase vyjasňovat. Dnešní maxima 20 až 23.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj.
12: Krásný úterý.
16: Snídaně šampionů.
15: Jsme moc rádi, že jste si nás pustili k tělu, máme pro vás spoustu dalších písniček.
12: A za chviličku se taky dozvíme, jaký je největší vztahový stres test.
15: Stres test? Tak na stres test počkejte. Teď strestáme Erika Price. Call on me, 8.03, hezké ráno.
1: Hit Radio Zlín.

0: Pět minut po 8 vám přejeme hezké ráno, tohle je Erik Pritz na Hit Radio.
1: Existuje jedno takové nepsané pravidlo vztahu, že když jedete autem třeba na dovolenou, tak první hodinku, dvě jste zamilovaný a po čtvrtý hoďce už přemýšlíte, jestli to zvládnete, tu společnou cestu, jestli se nekuchnete vzájemně, jo. Tak ve Francii se jeden pár vracel z dovolený a ta hádka v tom autě došla tak daleko, že chlap zastavil na krajnici dálnice, partnerce řekl, ať vystoupí a odjel. A ne jako na benzínce, ne na parkovišti, ale prostě u svodidel vedle projíždějících kamionů, jo.
0: Ta ho asi solidně vytočila teda.
1: Já jsem si vzpomněla na příběh bývalýho přítele, který mi to vyprávěl, že takhle babičku děda vysadil, že ho štabala dědu.
0: Já myslím, že on vysadil babičku.
1: Že děda jel s babičkou autem a prostě furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
0: Jako takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
2: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
0: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo. Že by si zmáčnul z čulíka.
2: Ne, představ si to, že jedeš prostě na dovolenou do Chorvatska, zastaví tě policajti a kouknu se na ten tachometr a řeknou, vy už jedete přes čas, prostě 80 km, to je prostě hrozný riziko hádky, že jo?
1: Nebo opravdu je to auto největším stres testem podle všeho a i co se týká třeba navigace, tam vznikají hádky, že jo? Nebo kdy jste se hádali v autě?
0: No, já ještě k tomu borci teda, co vysadil tu svoji ženu, tak myslím si, že hláška v navigaci přepočítávám, to známe všichni, jako dostala úplně jako jiný rozměr. A když jsme se pohádali v autě, nebo na co se ptala?
1: Co stálo za nějakou jako větší hádkou v autě? To nám napište vy, naši posluchači, 777 937 777 a my se tady taky můžeme rozpomenout do té doby.
0: Zkusíme se rozpomenout, vy nám to samozřejmě můžete nahrát na tohle číslo, které říkala Jasmin i jako hlasovku a my vám teď něco napíšeme na cizí zeď. One Man Show Foundation na Hit Radio 808. Jasmin, co je?
1: Už to chodí. Prý to děda můj taky udělal. Píše

0: Hity, Hit Radio, za 9:15, krásné ráno, šampioni s vámi Michal, Jasmina, David. Měli jsme tady příběh, jak muž vysadil svoji ženu, ne na dálnici, ale ne na benzínce, ale prostě na dálnici a nechal jí na pospas. Tak. A ptali jsme se vás, jestli vás váš partner někdy vytočil tak, že jste to třeba někde nechali.
1: Zřejmě nás poslouchá ještě můj brácha, protože mi na konci toho vstupu minulýho psal, jo, o mým dědovi. Můj děda byl mlynář a ve stáří si našel přítelkyni Marii a brácha mi teďka píše. To udělal děda Honza, když tě slyším. Jednou takhle Marii vyhodil ve mšeci, že už na ní neměl a prostě odjel na mlejn. To je vtipný, děda byl tak hodnej, mě by to vůbec nenapadlo, že něco takového.
0: Mně se líbí, jak se takhle vlastně přes rádio dozvídáš o svý rodině spoustu jako nových věcí. Jo. Přišlo od vás opravdu hromada zpráv. Až mě mrzí, že nestíneme přečíst a pustit všechny hlasovky, tak pojďme třeba na tu od Matese. Dobré ráno, jezdím nákladňákem a občas přítelkyně se mnou a v té malý boudě spolu dokážem strávit i týden a pak se pohádat kvůli vaření na víkend. A k tomu vysazení z auta, takhle jsem vysadil ségru i se šváru uprostřed polí i s kufrem, odjel na 15 minut za 3 zatáčky si odpočinout a pak jsem se pro ně vrátil.
1: Kamila, pamatuju, jak taťka vysadil jednu vesnici před naším městem mamku, když mu mluvila do řízení, že jede rychle. Tímhle mi můj přítel pořád vyhrožuje, takže oni to fakt dělají, lidi, dobře. Bylo to v zimě a jeli jsme z vánoční návštěvy příbuzných. Dojel domů, vysadil mě a brášku a jel zpátky pro maminku. Už si nepamatuju, jestli čekala na místě nebo mu šla naproti, ale vždy si na to vzpomenu, když tou vesnicí projíždíme. Už je to tak před 50 lety.
0: To je skvělý. Myslím si, že tě taky čekají zajímavé věci, Jasmin. Další zprávu, kterou tady máme od Míši. Ahoj, tak naši jsou v tomhle naprostí přeborníci. Běžně se stává, že se pohádají a to ještě ani nevyjedou z ulice. Stačí málo, dej si, co ti tak trvá a už jsou v sobě, pak kus cesty pohoda a za chvíli zase. Zřejmě jim nesvědčí uzavřený prostor, na dovče vše v pohodě, vlezou do auta a jsou zase v sobě.
1: A ještě dáme třeba zprávu od Lucie. Hezké ráno, my se v autě pohádali v pátek kvůli umístění autosedačky jednoročního dítěte. Partner mě zkoušel z technických argumentů, proč by neměla být autosedačka umístěna vpředu. Obecné pravidlo je mít jí umístěnou vzadu za spolujezdcem. To jsem mu tvrdila a nechtěl to přijmout. Já už to po celé jízdě z Kláštera nad Jizerou do Mladé Boleslavy nevydržela. Byla jsem ráda, že po zastavení vozu můžu prásknout dveřmi. Dala jsem si záležet. No a v sobotu uznal, že jsem měla pravdu. ChatGPT mu to potvrdil.
0: Ježiš, ale vy jste v tomhle dobrý, vy ženy. To teda se vás musím zastat, když my chlapi jsme takovýhle rejpaví a jakože všem rozumíme, tak vy se nejdřív jako hádáte a pak přijde takový to, že si řeknete, to nemá cenu, já mu to odkejvu. Máme tady ještě hlasovku od Monči.
2: Dobré ráno, takže nedopadlo to nakonec vysazováním z auta, ale po půl roce jsme s bývalým přítelem jeli na dovolenou do Chorvatska. A tak nějak jsme věděli samozřejmě, kdo co poslouchá, ale on měl na cestu připravený playlist o 20 písničkách hip-hop, který jeli furt dokola, celou cestu, celých 12 hodin. Takže po nějakých 4 hodinách už jsem jako docela měla nervy na něj, ale naštěstí jsme to vyřešili v klidu, on zapnul rádio a pokračovali jsme dál.
0: Mončo, děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát na straně vyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: Já tohle naprosto miluju. Myslím si, že Monča, která nám posílala hlasovku, nás za tohle nevysadila. Myslím, že i vás to potěšilo. A co by vás mohlo potěšit nejenom na cestách, v autech, je další skvělá muzika. Teddy Swims, Lose Control. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
5: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí. Koupelny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Moravě, pozor na překážku na D35, na sjezdu na Mladeč, na 245. kilometru směrem od Bohelnice bude probíhat údržba zeleně. Počítejte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: na Hit Rádiu. Minutu po půl deváté, tohle zní sakra dobře, hezké ráno. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lvici Elsu zabavenou Carlosovi Vémolovi už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Po měsíční karanténě se poprvé objevila ve venkovním výběhu. Chovatelé se teď snaží dostat šelmu zpět do ideální kondice, protože má nadváhu způsobenou hormonální antikoncepcí. Larry přivítal už 7. britského premiéra. Legendární kocour, obyvatel Downing Street číslo 10, čekal na příchod politika přímo před sídlem vlády. 19-letý kocour je oficiálním vrchním myšilovem britského premiérského úřadu. Autonomní taxík v Kalifornii odvezl výtržníky přímo k policii. Dva 15-letí mladíci uvnitř vozu pili alkohol a z oken stříleli vodní kuličky. Operátor je díky kamerám odklonil na parkoviště, kde už na ně čekali policisté.
0: To bylo takzvaně doporučeně. Balík do ruky. Jo? Ale když o tom přemýšlím, ono se říká, že zrada bolí nejvíc od kamaráda. Vlastně říkalo se, když tě teda může podělat taxík. Ale náhodou jako ta technologie není úplně špatná někdy, si myslím.
2: To třeba?
0: Náhodou. No tahle technologie, že to prostě doveze ty zlodějíčky a vandaly přímo policii.
2: Já myslím, že máš připravený nějaký joke.
0: Ne, ježiš, to vůbec, jaký joke, to já nedělám tohle. Ale pojďme dělat jednu věc a to vrátit se na diskotéku. Máme tady pro vás instantní návrat do roku 2002. Tohle je skvělá Verona a myslím si, že tohle velice dobře známe všichni a že vás to potěší stejně jako nás tady ve studiu. Verona, náhodou Hit Radio 8.33.

0: v remixu od Felixe Jena na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Pamatujete si, co vás trápilo třeba v takových, dejme tomu, 12 letech? Jestli vás vezmou do fotbalu, jestli můžete být venku do 8, jestli vám táta nebo máma nesní tu Tatranku poslední?
0: Ve 12 letech? Já teda snažím se vzpomenout, už to je hodně let zpátky, ale co mě nejvíc trápilo ve 12 letech? Já nevím, jestli se líbím holce z vedlejší třídy, asi si myslím. To bylo takový největší trápeníčko. A pak si stejně vybrala toho Frantu.
1: Tak dneska odborníci říkají, že děti už kolem 12. roku prožívají něco, co připomíná krizi středního věku.
0: Počkej, jako proč?
1: Proč? Já si myslím, že zatím můžou jako sociální sítě, které mají hrozně brzo. Že jo?
0: Jo, takhle, jakože, no tak jasně, jako není divu, když máte za sebou kolik 5 let na Instagramu, 3 rozchody na Snapchatu, jo, a pak nevím, jako řešíš, proč to video na Instači nebo na TikToku má jenom 10 lajků, no, to se pak odpočívá těžko.
1: Ale všechno má v dnešní době takový jako líbivější v uvozovkách názvy. My jsme měli pubertu, oni mají krizi středního věku, 12.
0: Ale ty děti jsou prostě strhaný, jako těm mládím, to je hrozný. Ale hele, už se vám to krátí, od příštího roku zakázaný mobil ve školách. Krizička pomine. Ježíš, a já teďka slyším ty děti, jak mami, prosím, přelaď to, tady toho vola poslouchat fakt nebudem. Tak už za rok, děti. Za malou chvíli. Kelly Clarkson, taky Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šampioni a děti.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky, HAKO Multi.

0: zařídí?
1: Všechno! Zachraňte nás!
0: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju!
0: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem, a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.

0: Nico Santos a Fast Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionů 8.51. Dámy a pánové, pozor, pokud máte nějaký super zážitek z kempu, tak ho napište k nám na web, protože tento týden můžete vyhrát poukaz na produkty značek Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Mimochodem, na produkty máte doživotní záruku, mají maximálně promyšlené detaily a prémiové materiály. No a pro inspiraci nám třeba tenhle příběh poslal Jirka.
1: Tak my jsme si před 5 lety řekli s 12letou dcerou, že vezmeme kola a pojedeme někde pod stan. Navrhnul jsem Morava Camp u Mohelnice. Zbalili jsme si kola a stan, který měl naposledy syn. Ptám se, jestli není roztržený a je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Nabalili jídlo a věci na kempování, no a vyjeli jsme 150 kiláků za dobrodružstvím pod stanem. V kempu jsme našli super místo v blízkosti bazénu. Já jsem vybaloval stan a Vicky, dcera zřejmě, foukala lehátka. Šok jako blázen. U stanu nebyly žádný tyčky, takže jsme rozložili lehátka na to deku a večer po super dni si lehli a přikryli se stanem, protože jsme přeci jeli pod stan.
0: No tak jasně.
1: Na druhý den odpoledne nám žena poslala tyčky, co zůstaly doma po pracovnících firmy, co pracovali poblíž. Jenže moje sladká Vicky řekla, že sranda je spát pod stanem, a tak jsme zůstali 3 dny celý kemp ještě takhle a pozorovali nás ostatní kempaři a litovali. Nevěděli ale, že si to užíváme.
0: Já tohle naprosto chápu, protože chlapi, vy kdo máte dceru, tak prostě co dcera řekne, no tak prostě dobře, budeme spát prostě pod stanem, jak se to dcera umane.
1: A mně se líbí, jak se to vyvrbilo, že se vám to nakonec líbilo mnohem víc, to je super prostě.
0: No a třeba tenhle příběh už v pátek vyhraje, bylo řečeno, poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit i vy, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz. Tam najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Shy, tohle je poslední song úterní snídeň šampionu. Vy si dáváte Hit Radio, no a samozřejmě další songy vám můžeme slíbit i po deváté. Naši kolegové vám zahrají třeba Alisso a Toulou, Benson Boone, Imagine Dragons a my se jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, jsme rádi, že jste tady byli dneska s náma.
0: Zbytek úterý, děláš, kde by bylo 5 odpoledne. Zvládněte to dneska v práci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu.
0: A my se na vás samozřejmě těšíme zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Ahoj, tak ahoj. Tak ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pojďme se podívat, kde se co děje. Tak u nás ve Zlínském kraji psal Jarda, hned vydržte, teď mi to samozřejmě ještě krásně zmizelo, ale už jsem tam, výborně, na našem WhatsAppu 6713 1305. Ahoj Mončo, u Slavičína na Zlínsku mezi Hostětínem a Rukytnicí je vylitý olej, hasiči jsou na místě, díky moc a šťastnou cestu. Dále Spytihněv na Zlínsku, tady se nám došetřuje nehoda nákladního s osobním vozidlem, policie je na místě, místem projedete, ale se zvýšenou opatrností. Dále Valašské Mezříčí, Jarcová na Vsetínsku, je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, opravuje se tam vozovka. V ulicích 20. Vavrečková, 70. ve Zlíně, tam je to stále uzavřené v obou směrech kvůli požáru, z bezpečnostních důvodů je uzavřená oblast kvůli nebezpečí pádu budovy. No a jak se tak dívá, mělo by to být vše a myslím, že to stačilo. Dávejte hlavně na svých cestách, na sebe i své okolí velký pozor. Pokud máte nějaké dopravní informace, víte, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
2: On air,
10: online
2: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělníku a druhý v Přerově. Čeští hasiči nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. Děti ve Zlíně se letos o prázdninách nenudí. Kreativní centrum pro ně nachystalo projekt s názvem Zlín dětem. Letní programy nabízí například chytré hry, divadlo i různé sportovní aktivity. Pomohou tak rozvinout fantazii i zdravý životní styl. První akce proběhne už dnes u zámku v Sadu svobody. Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Irán. Útočili už 10. noc v řadě, jak na sociální síti X potvrdilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Teherán pak v reakci provedl údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále světového šampionátu, ve kterém podlehli Španělsku 0-1 po prodloužení. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.
1: Jdeme na počasí, teď u nás ve Zlínském kraji aktuálně jasno, polojasno, na Vsetínsku teď oblačno, v průběhu dne čekáme více mraků, sem tam by se mohly vyskytnout nějaké slabé i přehánky, spíše na Vsetínsku. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Zlín.
1: Je to úterní dopoledne, já jsem moc ráda, že ho trávíte právě s námi, s vašimi věrnými vlnami Hit Radio Zlín, ať už jste v práci, na cestách, doma u kávičky, nebo užíváte dovču, dáváte si možná zaslouženou pauzu. Já vám přeji pohodovou další hodinu s námi, udělejte si pohodu, naleďte se na dobrou náladu a zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, 2 minuty po 9, teď s Mončou.

V červnu jsme je měli v Praze a zase předvedli naprosto strhující show na vlnách Hit Rádia Zlín Imagine Dragons. Pojďme si dnes položit otázku. A tou je předpověď počasí. To vám je prostě taková záhada. Já se prostě bavím, jo. Když má pršet, svítí sluníčko, když má svítit, leje. Někdy si říkám, že ty rosničky mají vlastně super job. Jako možná až příště jako se narodím, možná budu meteoroložka, jo. Jakože, hej Karle, jak bude? Hele, tak nějak jako od každého trošku. Když se říkalo, že počasí poručit nejde. Dnes to vypadá, že ho nejde ani pořádně předpovědět. Takže, když ráno aplikace ukazuje sluníčko, za mě přibalte rozhodně deštník a když hlásí déšť, klidně si vemte plavky, opalováky. Letos je totiž jisté jen jedno, že nikdo fakt jako nic neví. U mě funguje teda jedna věc, že když dám prádlo ven, 100 proleje.

0: Krásné úterní dopoledne do studia, posílám pozdrav z traktoru, kde už od 7 bojuju se senem. Kafe vypité, svačina skoro taky a rádio hraje na plné obrátky, ať to vše dnes utíká a hlavně, ať nás počasí zase nepřekvapí. Zdravím Mirek z Vysočiny. Miri, díky moc za krásnou zprávu, dobré dopoledne, dnes jsem si říkala, že si přistanu a všechno krásně stihnu, jenže pak jsem si sedla s kafem na 5 minut a najednou bylo o půl hodiny později. Taky zdravím všechny, kteří dnes taky trochu bojují s časem, přeji pohodové úterý, Mončo, a díky za skvělou společnost v rádiu. Lenďa z Kroměříže, díky moc za vaše velmi krásné pozbuzující zprávy na náš WhatsApp 601 13 13 05. Pokud máte chuť, klidně pište dál, jsem za to moc rád. A já vám za chviličku posílám další skvělý hit Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max na Hit Radio Zlín.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elite.cz.
12: Do zahrady věžky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

pocit, že se ve Zlíně dá jezdit už jen podle intuice nebo navigace, nejste sami. Další kapitolou dopravního seriálu s názvem Kudy se tam vlastně dostanu je ulice Za rámy.

praktická část. Pro běžný provoz je za rámy úplně uzavřené a během léta se do ulice dostanete pouze z ulice Dlouhá. Takže pokud se do centra vydáte autem, určitě se obrňte trpělivostí. Ve Zlíně teď totiž občas platí, že nejkratší cesta z bodu A do bodu B vede přes bod C, D a možná i E. Ale vydržme, až bude hotovo, bude se nám jezdit zase o něco

0: Nádherný hit Young and Beautiful Another Day 9.40. Představte si, že vám zazvoní u dveří. Otevřete a místo pošťáka tam stojí zelený mimozemšťan s kufrem. Tady mám papuče a budu u vás bydlet. Jo, dneska máme další crazy svátek a sice den pozvání mimozemšťana na společné bydlení. Kdo tohle vymýšlí? Pozor, je to trošičku s nadsázkou, jo? Nejde ale jen o návštěvníky z jiných galaxií. Tenhle lehce bláznivý svátek nám připomíná, že každý z nás byl někdy tím novým návštěvníkem, ať už v práci, ve škole, v novém městě, a že vlídné přijetí ostatních dokáže dělat doslova zázraky. Takže jak tenhle den oslavit, klidně pozvěte na kafe nového souseda, dejte se do řeči s někým, koho běžně jen míjíte, třeba proč si povídáme s domácími mazlíčky, proč stojíme frontu na zmrzlinu, nebo proč říkáme dobrou chuť, když jíme. A pokud vám dnes nikdo z vesmíru nezazvoní u dveří, vůbec to nevadí, možná stačí otevřít dveře někomu novému tady na zemi. Nikdy totiž nevíme, jestli se z cizince nestane třeba skvělý kámoš.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
6: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.

0: rádiu.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 58, to je ten správný čas překulit se do aktuálních čerstvých informací. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici doktora Absolona ve Frištáku na Zlínsku se řeší havárie nákladního vozidla o kryt kanálu. Na místo jedou záchranné složky. Valašské Mezříčí, Jarcová na Vsetínsku, tady se opravuje povrch vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je na místě. Dále v ulicích 20. Vavrečkova, 70. u nás ve Zlíně je vozovka stále uzavřena v obou směrech z bezpečnostních důvodů. Je tam uzavřená oblast kvůli nebezpečí pádu budovy. Ode mě vše. Od vás? Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Vláda jednomyslně schválila zákaz telefonů ve školách. Ty by podle návrhu premiéra Babiše a ministra školství Plagy museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole. Zákaz by se tak týkal i školních jídelen nebo družin. Výjimkou je použití telefonů ve výuce, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Pohonné hmoty opět zdražují. Na vině je situace v Perském zálivu i ruský zákaz vývozu nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžeme v následujících dnech očekávat, to ví ekonom Lukáš Kovanda.
12: Čeští řidiče se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
11: Podle odborníků se cenový strop nafty a benzínu nezrušil v tom úplně nejvhodnějším okamžiku. V Opavě se chystají dopravní změny. Cílem opatření je podle radnice rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a také zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón ve městě. Do tenisového turnaje na pražské Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvou vítězku z Athén čeká souboj s Lindou Fruchtwirtovou. V singlu se pak během dnešního dne představí ještě dalších 5 českých hráček.
0: Jdeme na počasí. U nás ve Zlínském kraji jasno, polojasno, na Vsetínsku spíše lokálně i oblačno, odpoledne sem tam mraky, taky možná přeháňka, opět zase Vsetínsko, jinak večer začne oblačnost na řadě míst ubývat a měli bychom mít opět polojasno, místy i jasno. Teploty 20 až 23 stupňů.
9: Hit Radio Zlín.
0: Společně do úterní další hodiny s datem 14. července. Já jsem Monča na

Zpěvačka Pink na Hitrádiu Zlín a její manžel bude u nás, konkrétně bude objevovat jižní Čechy. Víkend totiž stráví s motorkáři na Lipně. Myslíte si, že vás jen tak něco nezaskočí? Tak to si pojďte vyzkoušet naši soutěž Hlavou proti Zlínu. Čekají vás tři otázky. Jedna ze Zlínského kraje, jedna z muziky a jedna taková lehčí, u které si možná řeknete, tyjo, teď já to věděl. V naší odpolední show s Pájou a Šárkou budou opět totiž lítat lupeny na skvělou akci. Když se nebudete jistí odpovědi, můžete jednou zavolat právě Šárce na telefonu, jen pozor. Za její rady fakt neručíme, může si vás totiž lehce dobírat. Takže víte jak. No a ještě jeden důvod, proč hrát. Celý tento týden totiž soutěžíme o vstupenky na skvělou dvojici Krhut Kozub. Z Třech tigrů, určitě víte. Tak poslouchejte Hitrádio Zlín, třeba budete další, kdo si odnese lupeny. Kdy? No možná už dnes v naší odpolední show. Teď už Katy Perry.

0: jejich pecka Tabáček, pohodový hit. No a jestli si náhodou myslíte, že stará auta patří jen do garáže pod plachtu, tak vás o víkendu v Otrokovicích rychle vyvedou z omylu. Tento víkend se tam totiž sjedou desítky nádherných automobilových i motocyklových veteránů, vyrobených do roku 1945, to už datum vloženě pro znalce. Čeká nás první ročník akce Jízda Valašském Slováckém Hanou, kde nebude nouze o naleštěné chromy, vůni benzínu a obdivné pohledy. Uvidíte fakt krásná, elegantní historická auta, které pamatují dobu, kdy se o klimatizaci mohlo leda tak zdát a navigaci nahrazovala dobrá mapa nebo šikovný spolujezdec. Prostě je to taková ta nádherná éra těch klobouků a jak vám vlaje prostě ve větru ten šátek. Chybět nebudou ani spanilé jízdy, takže veteráni nezůstanou stát jen na místě, ale pořádně se projedou. Takže kdyby byla chuť, tento víkend Otrokovice.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Coop. Všechno dobré.
5: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
12: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.
18: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: minut navíc, určitě se to vyplatí. A my budeme situaci dál sledovat a o případných změnách vás budeme samozřejmě na vlnách Rádia Zlín průběžně informovat. A k tomu taky samozřejmě posílat skvělou muziku. Kapela Jelen, jejich Magdaléna nebo Ed Sheeran. Hrajeme hity.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Už tam budem, nech toho. Raději už tam bude.
5: Přestaň.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pivní slavnosti Luškovice. To je pivo, dobré jídlo, hodně muziky a tradice. Tak neváhej a přijď. V pátek 24. zahrají Simple a Křídla. V sobotu 25. odpoledne Kabaret, Tabák Kabát Revival a Focus Rock. DJ z pouba dny na hřišti v Luškovicích. Hlavní sponzor MPL Stavebniny.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: ulici Masarykova ve Zlíně se aktuálně šetří střed třech osobních vozidel. V ulici doktora Absolonova ve Frištáku se došetřuje havárie nákladního vozidla o kryt kanálu. Valašské Mezříčí, Jarcová na Setícku, je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, opravuje se tam povrch vozovky. A v ulicích 20. Vavrečkova, 70. ve Zlíně je to uzavřené v obou směrech. Z bezpečnostních důvodů je tam uzavřená oblast kvůli nebezpečí pádu budovy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
4: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 11 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Letní tábory pro děti jsou letos dražší. Podle České rady dětí a mládeže se cena oproti loňsku zvedla o zhruba 5%. Velká část rodičů ale v průzkumech uvádí, že si připlatila ještě více. Podle některých jsou letos dražší až o 20%. Pro některé rodiče tak zůstaly tábory nedostupné. Už 13. dnem zasahují hasiči u požáru výškové budovy ve zlínském bývalém továrním areálu. Teploty na požářišti postupně klesají, nicméně někde se dá pořád naměřit kolem 50 stupňů. S monitoringem místa pomáhají i drony, které mohou hasiči do akce nasadit i v noci. Skoro 20 milionů korun lidé poslali na sbírky na pomoc zemětřesením postižené Venezuele. Peníze půjdou na zajištění nejnutnější pomoci pro lidi, kteří přišli o domov nebo své blízké. Zemětřesení v červnu zasáhlo sever země. Vyžádalo si skoro 5300 obětí a dalších téměř 17 000 lidí utrpělo zranění. Belgický cyklista Remco Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu Slovincem Pogačarem na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut. Začátek 16. etapy je už za 2 hodiny.
0: Nebe u nás ve Zlínském kraji nabízí ještě někde polojasnou, většinou ale čekejte oblačno, na Vsetínsku i lehké přehánky, teploty 20 až 23 stupňů.
6: Hit Radio Zlín.
0: Ještě hodinka dáme oběd, mezi tím špeky, zajímavosti a také skvělá muzika. Jsem Monča, na úvod.

from Desire, 14 minut po 11. Ladíva zítra Radio Zlín, krásné úterý. A kdo se válí rád? Pokud se válíte rádi, tak mám pro vás nabídku práce, u které si možná řeknete, konečně něco pro mě. V Německu totiž hledají dobrovolníky, kteří budou 2 měsíce jen ležet v posteli. Odměna? V přepočtu skoro 0,5 mega. Jenže pozor, není to dovolená, je to vědecký experiment pro výzkum letů do vesmíru. Takže žádné válení u Sarošů, vědci budou zkoumat, co s lidským tělem udělá dlouhodobý pobyt v poloze připomínající beztížný stav. A mě teď zajímá jedno, jak dlouho vydržíte nic nedělat? Hodinu? Odpoledne? Nebo byste zvládli 2 měsíce v posteli za téměř 0,5 mega? Pište mi, WhatsApp 601 13 13 05.

0: slunce, to milujeme určitě všichni. No, učili nás a říká se, že lenost nic nevydělá. Tak to neplatí úplně všude. V Německu hledají dobrovolníky, kteří budou 60 dní ležet v posteli, za odměnu dostanou téměř půl mega. Má to leháček, nejde o odpočinek, ale o náročný experiment pro NASA a vědce, kteří zkoumají, jak se lidské tělo chová při dlouhodobém pobytu v beztíží. A já jsem se ptala, jestli byste do toho šli. WhatsApp 611-13-13-05, zdravím Káju ze Zlína. Čau Mončo, první dva týdny bych si to užíval. Třetí den bych začala přerovnávat ponožky podle odstínu a pátý den bych prosil, ať mě pustí do práce. Kájo, moc zdravíme. A zdravím ještě Lendu z Uherského Hradiště. Jako máma dvou dětí bych si říkala, že je to dovolená, jen doufám, že by mi tam nikdo neskákal po posteli. Díky moc za tenhle názor. Je fakt, že válení je super, ale 60 dnů, to je výzva. I s těma milionama, nevím, 60 dnů, to je kotel, ale zase ty melounky všude, že?
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí. Koupelny pro každého.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
12: že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco ryla, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
13: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
14: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
13: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, že by si zmáčnul z čulíka.
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak a teď ruku hore, kdo má hlad, a těší se na oběd. No a kdo by potřeboval dovolenou? A co takhle krásná Šumava? Že na to nemáte? Nevadí, my vás tam pošleme a moc rádi. V naší ranní rychlé pětce. Mrkněte se na náš web a začněte balit kufry.

0: oceánem, Khaled a Aisha. Před chvíličkou jsme si říkali, připomněla jsem, že je tu doba oběda, pokud náhodou jste zavalení prací. No a pokud jste si dnes ráno dali koblihu k obědu, chystáte burger s hranolkama a večer plánujete pizzu, gratuluji. Dnes totiž máme oficiální alibi. Je den nezdravého jídla. Takové trošičku prasáníčko. Je to jeden z těch svátků, kdy se kalorie počítají, ale jen z legrace. Dnes se slaví všechno, co výživoví poradce obvykle zmiňují, se zdviženým obočím, hamburgery, smažené dobroty, chipsy, zmrzka nebo pořádný kus dortu. Pozor, ale tenhle den není výzvou k tomu sníst ledničku i s policemi, je to spíš připomínka, že občas je v pořádku trošičku povolit zahřešit si, proto přiznejme si, život bez hranolek by byl o něco smutnější. No a pozor, vědci by možná dodali, že když si oblíbenou dobrotu dopřejeme bez výčitek a jen výjimečně, chutná snad ještě líp. Takže pokud dnes zhřešíte kouskem čokolády nebo pizzou navíc, žádná panika, hlavně si to užijte, zítra si zase dáte salát nebo o tom budete alespoň přemýšlet. Za chviličku Barča Poláková, její pecka Nafrněná nebo Imagine Dragons.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu věžky.
10: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Klasicky se nám tvoří kolony u Terna ve Zlíně, zdržení je teď pár minut, omezení te musíme vydržet až do pátku. A začaly opravy silnice u Zlechova. Jezdíme tam střídavě jedním pruhem, bude to trvat měsíc. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec!
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák!
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přelci Daňková. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. Na vlnu dalších falešných zpráv upozorňuje VZP. Kyberpodvodníci rozesílají jednak podvodné SMSky, ale také maily. Na co si dát největší pozor, popisuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
9: Celý podvod pak vede k zaplacení poplatku a zadání údajů z platební karty. Belgický cyklista Evan Poel zaútočí na Tour de France na druhé etapové vítězství za sebou a zároveň se pokusí snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Hasiči ve Zlíně přestali skrápět vodou budovu 34 ve Svitu. Likvidaci požáru ale zatím neohlásili a nechtějí ani předjímat, kdy by to mohlo být. Stále mají na místě drony, které hledají případná ohniska pod sudinami a podle výsledků měření určí další kroky. Teploty v troskách jsou teď nízké. Zásah trvá už 13. den.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
0: Na východě Moravy i dál čekejme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty 21 až 24. Zítra bude podobně, ve čtvrtek zaprší na většině území.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a jsou tady srdcovky další skvělé hity. David Stipka, Captain Hollywood Project, Adiamus, taky Daft Punk. No a začneme společně s U2. Dáme si jednu z jejich nejslavnějších politických a protestních písní, která vyšla v roce 83.
0: Hit Radio Zlín.
1: Song, který okamžitě rozpoznáte právě díky vojenskému rytmu bicích. Je to taky song, který drží rekord jako nejčastěji hraná píseň na jejich koncertech. U2, Sunday, Bloody Sunday, právě teď, jako první dnešní srdcovka.

0: YouTube to prostě umí. První dnešní srdcovka Sunday Bloody Sunday na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A budeme pokračovat. Přesuneme se do trochu víc současnosti, konkrétně do roku 2001. Čeká nás naprosto ikonická elektronická skladba z dílna Daft Punk. Jo, je to věc, kterou milujeme úplně všichni. Tahle skladba je navíc oceněná Grammy za živou verzi, což není tak častý, přece jenom u spousty umělců se bojíme slyšet je naživo, protože se bojíme, že se nám to zkazí, že jo? Tak tady se vám to nestane. Ikonický robotický vokál Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Jdeme na to? Další dnešní srdcovka.

0: Adiamus, Féteru Hit Rádia jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song je extrémně specifický, protože Carl Jenkins vytvořil schválně umělý jazyk a slova jsou, nemají žádný význam tady v tom textu. Jo, chtěl pouze, aby ten zpěv vyvolával emoce pouze zvukem, fonetikou a taky tónem, což je fascinující, protože se to povedlo. Jo. I když je pravda, že náhodou se to Adiamus velmi podobá latinskému Adiamus, což je Přibližme se. No, asi tam nějaký ten záměr byl, jo. Další srdcovka, s touto opět trošku roztočíme, vydáme se do roku 92 a k Eurodanceu. Eurodance, to je prostě klasika, jo. Legendární, naprosto zásadní žánr. No a čeká nás jeden z největších hitů tohle žánru a to je More and More. Captain Hollywood Project určitě všichni znáte, tak si to pojďme užít. Co říkáte? Jo? Tak jo? Tak jdem na to.

0: Další dnešní srdcovka, to je David Stipka a Jericho. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Takhle, celý David Stipka je srdcovka, to je jasný. Tohle je song z roku 2016 a v podstatě je čerpá z biblického příběhu o dobytí Jericha, jehož hradby se podle legendy zhroutily po zatroubení na polnice. No a David tuhle symboliku přenesl do světa mezilidských vztahů. Řekla bych, že už je to skoro všechno, ale jenom skoro. Ano, protože nás samozřejmě i dneska čeká ještě ta vaše srdcovka. Pokud nějakou máte, a já věřím, že jo, napište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Co to je? No a hlavně proč? Proč právě tenhle konkrétní song pro vás znamená tolik? Těším se, jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby nás čeká třeba Avicii nebo Shakira.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Pivní slavnosti Luškovice. To je pivo, dobré jídlo, hodně muziky a tradice. Tak neváhej a přijď. V pátek 24. zahrají Simple a Křídla. V sobotu 25. odpoledne Kabaret, Tabák Kabát Revival a Focus Rock. DJs po oba dny na hřišti v Luškovicích. Hlavní sponzor MPL Stavebniny.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Avicii a Hey Brother v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě, jako vždycky, ta vaše. Dneska jsem vybrala SMSku od Dáši, ta píše: má srdcovka je určitě něco pěkného od Celine Dion. Vzpomínka na super skvělého manžela, který odešel na onen svět. Pusu všem. Dášo, tobě taky. No a hlavně, jako teda krásnou vzpomínku, si dáme tu Celine Dion, jo? Pro vás všechny. Hezké odpoledne.

0: Ella Henderson na Rudimental společně v éteru Hit Rádia. No a naše terapie venkem pokračuje. Ano, stále hrajeme o fantastické ceny z outdoorového shopu forcamping.cz. Aktuálně je ve hře poukaz na nákup produktů značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. A jak ho získat? Pište nám vaše příběhy z kempování na webhitradio.cz. Další takový napsala třeba Aneta. Nejlepší zážitek, jednoznačně naše loňská svatební cesta po Švýcarsku. Místo luxusního hotelu jsme vyrazili s malinkým karavanem kareta. A byla to ta nejlepší bláznovina, jakou jsme mohli zažít. Spali jsme všude možně, třeba i na farmách. Budili se s výhledem na hory a každé ráno jsme měli pocit, že jsme se ocitli na pohlednici. Do takového cestování jsme se zamilovali natolik, že jsme letos zkusili střešní stan. Je to zase o něco větší dobrodružství, jen doufáme, že nás jednou ráno nevzbudí kráva olizující žebřík. Ty nejkrásnější zážitky nevznikají v pětihvězdičkovém hotelu, ale tam, kde večer usínáte pod hvězdami a ráno se probouzíte s výhledem, který se nedá ničím zaplatit. To je krása. To je krása. No pokud i vy máte nějaký fantastický příběh z kempování, napište ho na hitradio.cz. Vítěze vyhlásíme tenhle pátek. Za chvíli už douší třeba David Guetta nebo Krištof.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu

0: může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Hit Radio.
3: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Alanis Morissette nebo Kamrat, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Srážka dvou aut se ještě řeší mezi Zlínem a Otrokovicemi pod dálničním mostem. Počítejte s menším zdržením. Ještě dnes jezdíme Kyvadlově mezi Valmezem a Jarcovou kvůli opravám. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
10: On air.
7: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, Přelci Raňková. Češku na chorvatské pláži na ostrově Krk zasáhl blesk. Hospitalizovaná je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí s tím, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí. Bližší informace úřad poskytovat nebude. Podle novinek je žena v kritickém stavu. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od 1. srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce uklidnit situaci na letišti. Ve stávkové pohotovosti je tady kvůli jmenování Lašáka 5 odborových organizací. Jejich zástupci se dopoledne sešli se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou.
12: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit, ale že každý má dostat šanci a on tu šanci ještě nedostal.
11: Provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost nijak neomezuje. Za 89 tisíc dolarů se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. V second handu ji náhodou objevil 19-letý mladík. Koupili za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Teď ještě pohled k nám.
1: Žně ve Zlínském kraji zdárně pokračují. Zemědělci už mají pod střechou skoro půlku obilí. Kombajny dál ve velkém jezdí na Zlínsku i Kroměřížsku a naplno už se žně rozjeli taky v nejchladnější části našeho regionu, na Vsetínsku. Úroda je zatím o něco lepší než loni. V součtu ale podle odhadů zemědělců bude horší, protože se na ní podepsalo sucho.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Přidá se nám oblačno až polojasno, teplota se drží lehce nad 20. V noci nám to na východě Moravy spadne zhruba na 10 stupňů. Zítra bude podobně jako dnes.
0: Hezké odpoledne, 13 hodin, 13 minut k tomu. Máme úterý a doufám, že vy zvládáte všechno. Black Eyed Peas právě teď.

Kamarát právě teď v éteru Hit Rádia. No, jestli si pamatujete ze včera, tak jsme se bavili o jedné nadcházející premiéře. Seriál Posedlost dorazí na Disney Plus už v pondělí 27. července. Příští pondělí, jednoduchý, jo. Temný thriller, kterým jako v podstatě silným tématem je otázka, zda může být člověk posedlý dopadením zločince natolik, že sám začne překračovat pravidla. No a taky si asi pamatujete, že v rámci toho pro vás mám každý den roční předplatné na Disney+. A to platí i pro dnešek. A i dneska je princip úplně jednoduchý. Mám pro vás jednu otázku. A vypište svoje odpovědi na 777-937-777 a jednoho z vás vyberu a ten dostane právě roční předplatné na Disney+. Zajímá vás ta otázka? Dobře, dobře. Jak u vás probíhalo, nebo kvůli čemu u vás proběhlo nejhorší domácí vyšetřování? Kvůli čemu jste doma rozjeli vyšetřování jako FBI? Takový to, kdo mi snědl tu čerstvě upečenou buchtu, jo? Kdo poškrábal auto, kdo nakonec nevynesl ten koš a měl to udělat schválně? Kvůli čemu u vás naposledy proběhlo takovýhle rozsáhlý vyšetřování? Pište na 777-937-777. Předplatné na Disney Plus je ve hře. Další hity k tomu, za chvíli David Kushner, All Stars Band a teď Ben Asibros.

0: David Kushner dohrává v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A díky za všechny vaše skvělé příběhy o domácím vyšetřování. Ano, řešíme tu, kvůli čemu proběhlo největší vyšetřování u vás doma. Často je to ovladač. Prosím vás, normálně na něj dejte AirTag nebo něco takového, protože ovladače to je blbý, ty neprozvoníte, že jo? Ale s AirTagem jo. Každopádně ve spoustě těch příběhů figurovala spousta domnělých viníků, jo? A nakonec po fakt dlouhým pátrání jsem vybrala zprávu od Tadeáše a pochopíte proč. Šlo o život, jo? Tadeáš píše. Naše největší domácí vyšetřování proběhlo, když jsme nemohli 2 dny najít naší kočku. Prohledali jsme celý dům, celou vesnici a prostě nic. Jednou jsem šel večer zatopit do krbu, otevřel jsem dvířka a tam náš kocour. Celý odsazí, snad jediný místo, kam jsme se nepodívali. Záhada vyřešena, kocour byl v krbu. Dodnes nechápem, proč třeba nezamňoukal, když jsme říkali jeho jméno, ale asi mu v tom krbu bylo teplo. Nakonec se ukázalo, že někdo nechal otevřené dvířka a když sestra šla večer na záchod, tak je zavřela společně i s kocourem. Tady šlo normálně o život, prosím vás, takže ano, Tadeáši, ztracený kocour ti vynesl předplatné, roční předplatné na Disney+. Moc gratuluju, jsem ráda, že to s tím kocourem dobře dopadlo. No a nebojte, další předplatné ve hře zase zítra. A už za chvilku úplně pro všechny Hozier nebo Hunter X.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazajitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, měli katapult, jo? Kdyby si zmáčnul z čulíka.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

X v éteru Hit Rádia, přeju krásné odpoledne všem. A jo, je teprve úterý, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hezký večer. Jo, třeba svíčky, něco dobrýho, co, pohodička. No a k tomu to nejlepší, co se dá poslouchat. A to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. To vás totiž čeká i dneska večer. No a tam rozhodně Cyndi Lauper prostě patří, to víme, že jo? Pravdou je, že bez aby by to nebylo kompletní. No a bez tohohle taky ne. Aha, aha, tak abyste se na to navnadili. Na to, co vás čeká dneska od 18.00, tak teď Ricky Martin a Christina Aguilera. Jdeme na to, hezký odpoledne.

0: takhle jednoduchý to je. No a k létu cestování patří. A letos taky epické letní slevy právě na čerpacích stanicích Orlen. A což je fantastická věc, protože my vám k tomu dáme tu nabitou kartu, jo? Dokonalá souhra, chápete to? Tak nezapomeňte, protože už tenhle pátek bude první kolo, první šance vyhrát nabitou kartu i na 10 000. Odpovědí bude vždycky číslovka, to je na tom zajímavý. Číslovka mezi 1 až 10 a žádný to číslo se neopakuje, takže čím víc správných odpovědí, tím větší jistotu máte v kapse. Tak co, těšíte se? Tenhle pátek, první kolo, já se těším moc.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Coop. Všechno dobré.
12: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
13: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rosé a Bruno Mars těsně před 14. na Hit Radio, za chvilku Neil Diamond nebo si a teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Klasicky se nám tvoří kolony u Terna ve Zlíně, zdržení je teď pár minut, omezení te musíme vydržet až do pátku. A začaly opravy silnice u Zlechova. Jezdíme tam střídavě jedním pruhem, bude to trvat měsíc. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec!
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák!
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Naštěji už tam budem?
11: Přestaň! Štěj mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
4: Čeští řidiče se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
3: Podle Kovandy nebylo zastropování cen nafty a benzínu zrušeno v tom nejvhodnějším okamžiku. Ředitelství silnic a dálnic podá správní žalobu proti pokutě 200 000 korun. Tu společnost dostala od antimonopolního úřadu za chyby při zadávání zakázky na záchranný archeologický výzkum, a to před stavbou obchvatu Pražských Běchovic a Úval. Pokutu zaplatí, protože podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Na 12 000 ojetých elektromobilů se v prvním pololetí prodalo v Česku. Je to o 98% více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl na bezmála 3% a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Hasiči ve Zlíně přestali skrápět vodou budovu 34 ve Svitu. Likvidaci požáru ale zatím neohlásili a nechtějí ani předjímat, kdy by to mohlo být. Stále mají na místě drony, které hledají případná ohniska pod sudinami a podle výsledků měření určí další kroky. Teploty v troskách jsou teď nízké. Zásah trvá už 13. den.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Na východě Moravy i dál čekejme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty 21 až 24. Zítra bude podobně, ve čtvrtek zaprší na většině území.
2: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě i ty nejlepší hity pro lepší úterý. Na start hodiny jsou tady Chainsmokers a Coldplay. Something just like this, tak si to užijte.

Chainsmokers a Coldplay v éteru Hit Radio. A je to tu, pravda nebo bullshit? Dámy a pánové, na tohle jsem hodně zvědavá. A buďte upřímní, jo, žádný větáčky, pač pohodě, já vás neprasknu. Každopádně, skoro polovina Čechů a Češek, 43%, to je hodně, jo, by údajně opustilo svého partnera za 20 milionů korun. Hele, sedmimístná částka, za to už něco málo koupíte. Jo, jo, je to tak. A ten partner pořád po sobě prostě nedává to prkínko dolů. Těžká otázka, těžká. Ale je to na vás. Já to rozhodnout nemůžu. 777-937-777. Vyměnili byste svoji drahou polovičku za 20 mega? A nebo ani náhodou. Co? Jak to cítíte? Dejte vědět, moc se těším a na vaše kreativní odpovědi a k tomu další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends.

Tohle je Šia v éteru Hit Rádia a my řešíme, vyměnili byste partnera za 20 mega? Nebo je to bullshit? Tak třeba Luky píše, i když je občas na zabití, tak je to nejlepší kamarád a 22 let společného života je víc než 20 mega. No dobře, já tomu budu věřit, jo. Tady další, milá Kačenko, v životě nikdy bych svého druha za takové odstupné neopustila. I když jsem 25 let nadávala například na to WC prkénko, pokud by si to on sám nepřál. To píše Soňa. No dobře, pak ale píše Lenka. No samozřejmě by záleželo, jaké by byly podmínky, ale já se přiznám, vyměnila bych. Odstěhovala se někam daleko, někam za teplem k moři a koupila mu letenku taky. Ach jo. PS, myslím, že ty, co teďka za rytě řeknou, že v žádném případě ty by to udělali i za půlku. Leni, zajímavá myšlenka, uvidíme, pište dál, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Představte si tu částku, ale jo, jakože to není 20 tisíc, to je 20 milionů. Milionů. Spousta peněz. Pište na 777-937-777. Další hity k tomu. Tohle jsou Eva Farna a Miraj.

0: Kejtra jen v éteru Hit Rádia. A vy jste se pěkně rozjeli. Samozřejmě jsou stále mezi vámi tací, kteří prostě tu lásku mají na prvním místě. To je naprosto v pořádku a je to moc hezký. Bavíme se o tom, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Jo, jsou mezi vámi tací, který jo. Třeba Šárka píše, já okamžitě a bez letenky pro něj, i za půlku. To se mi líbí. Jsou tam vysmátý smajlíce, takže v pohodě. Eliška píše, sice se to nedělá, ale já rozhodně. Kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, lže. Já bych se odstěhovala hodně daleko a začala nový život. Jo, na pláži třeba. Plážový bar si otevřít. Skvělá věc. Klára píše, já bych toho svýho vyměnila hned a toho druhýho vlastně taky. No, dobře, nebudem se v tom rejpat. Uzavřela bych to vzkazem od Ládi, který řekl, že příjmení radši ne, aby doma neměl průser.
1: Ahoj, tak já chci jen říct, že mě by stačila klidně polovina. A bezstarostný život. Mějte se hezky, ahoj.
0: Mám trošku chuť zavolat Láďovou ženě, ale to dělat nebudeme. Takže díky moc vám všem, že jste se zapojili, budu se těšit zase na zítra. A za chvíli už třeba Jonas Blue nebo Cyril.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Hele, a já ty pravidla nevymýšlím, jo, ale jestli máte dneska chuť třeba jako na burgery, hranolky, nějakou mastnotu,
1: to
0: prostě
1: teda mám,
0: cokoliv.
1: To teda mám. Já mám strašnou
0: tak,
1: chuť.
0: Tak můžete, protože dneska 21. července je den nezdravého jídla a to není každý den, takže dneska tak nějak jako napůl povinně si dejte. Normálně
1: prasárnu!
0: Se...
1: Prasárnu!
2: Rád bych

0: Avril Lavigne v éteru Hitrádia 3:15. To znamená, že se s vámi pomalu pro dnešek loučím. Užijte si krásné úterý, budu se na vás těšit zase zítra, přesně ve 12. Čekají nás opět srdcovky, to si nenechte ujít. To je totiž po každý naprostá nádhera. Mějte se hezky, ať vám ten den hezky uteče. Dávejte na sebe pozor, žádný blázniviny, znáte se, jo? A kdyby vám někdo nabít těch 20 mega za to, že změníte stanici, to nedělejte. Za chvilku do uší, ale Farben nebo třeba Train. Mějte se, ahoj.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Pivní slavnosti Luškovice. To je pivo, dobré jídlo, hodně muziky a tradice. Tak neváhej a přijď. V pátek 24. zahrají Simple a Křídla. V sobotu 25. odpoledne Kabaret, Tabák Kabát Revival a Focus Rock. DJs po oba dny na hřišti v Luškovicích. Hlavní sponzor MPL Stavebniny.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ulice Přímá, tady ve Zlíně. Řeší se tu nehoda dvou osobních aut, počítat se zdržením a s menšími kolonami. Opatrně i tak přesně napajedla, tady máme hlášeno porouchané vozidlo, konkrétně hned u Fatry. Takže tady počítat s tím, že je potřeba dávat větší pozor, nebo možná, že i menší zdržení. Kdyby cokoliv přibylo, z cest ze Zlínského kraje, tak hlásit 601 13 1305.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Křižovatka na Penduli ve Zlíně už je bezpečnější. Silničáři po třech měsících dokončili její přestavbu, takže už se dá bezpečně vyjet z vedlejší cesty na hlavní. Zmizelo tak další rizikové místo na spojnici Zlína a Luhačovic. V příštím roce by se měl přebudovat další problémový úsek mezi odbočením na Provodov a koncem Březůvek ve směru na Lutkovice. Stávková pohotovost na letišti Václava Havla nám zatím odlety na dovolenou nekomplikuje. Odbory sice dál protestují, běžný provoz ale pokračuje. Tady je mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
3: Stávková pohotovost bude platit do odvolání. Jadran dnes zasáhnou extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a večer se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Podle lovců bouřek hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru a výjimečně i tornáda. Tenistka Nikola Bartůňková postoupila na turnaji WTA v Praze do druhého kola, porazila Číňanku Juan Jue 3-6, 6-4, 6-1. Uspěla i Tereza Valentová, další Češka Laura Samson naopak vypadla. Teď Sarah Bailek rozehrává utkání proti Rusce Blinkovové a zhruba za dvě hodiny Barbora Krejčíková vyzve krajanku Lindu Frůvirtovou.
2: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
5: A
0: je první.
5: Oblačno, místy polojasno, zítra taky.
0: Taky to nepatří, to už je navíc.
2: Hit Radio Zlín.
0: A takhle to nikdy vypadá, takhle se nikdy máme. Na Hit
5: Radio
0: Zlín.
5: Jako a brát jako slovo.
0: To bylo dlouhé slovo, dlouhé. Tak tady na Hit Radio Zlín samozřejmě začíná odpolední show, to jste pochopili, s vámi Pavel Cezek, Šárka Holubcová. Za chvilku budeme společně s DSZO slavit, ale nikoli výročí nebo narozeniny, slavit to, že se nezdražuje.
5: Tradá!
0: Přesně, piu, piu, piu.

0: Taky David Guetta, tady svým Stones and I na Hitrádiu zní tady odpolední show. S vámi Pavel Cocek, Šárka Hlubcová. Já už jsem doufal, že nějakou hezkou storku se tady dozvím mimo mikrofony, ale pak jsem pochopil, že to je tady k tématu, který máme řešit jako veteru. Já jsem se tady nachystal, že tady budeme probírat ty nejkrásnější story, které se nám staly v rámci DSZO nebo cestování trolejbusem, autobusem tady třeba z Zlína, Trakovice, jak to máte, protože DSZO nezdražuje, i přestože jim nějaké ty peníze chybí, chtěli by samozřejmě víc, potřebovali by víc, nedostanou a ještě naopak plánují do budoucna vyšší slevy. Tak mi to přišlo hezký.
1: To je fajn, to je nik moc pěkný. No.
0: Já jsem si řekl, že to oslavíme právě tím storytimem o DSZO, že možná, že i takhle potěšíme. No a Šárka teďka, než se zapli mikrofony, říká, je, já mám jednu hezkou story, tak říkám, poslouchám.
1: A ty jsi doufal, že to budou drbíky, no. Jo, ono je to jenom od DSZO. Ale pamatuju si, jak jsme jeli takhle s dětma z někde prostě z města trolejbusem do Malenovic. A dcerka byla tehdy v kočárku, tak nějak rok a půl třeba, vedle stál prostě synek, že jo, o dva roky starší, pohoda. No a to prostě nějak se blbě stalo, že se jako prudce zabrzil trolejbus, ale kočárek s tou dcerou se mi převrátil. Nic se nestalo, byla prostě připoutaná, všecko fajn, ale ten syn stojící vedle začal strašně brečet, tak já se k němu skloním, říkám, neboj, prostě Vicky, nic se jí nestalo, Ninka je v pořádku, všecko je dobrý. A on mi říká, mě se hele vysypal popcorn. takže tak jo.
0: To jsou životní tragédie.
1: Přesně, si říkáš, prostě jak se bojí o sestru, jo, to je krásný, a ne, no, problém byl popcorn.
0: Říkám,
1: no,
0: že teďka, když s tím jdete do kina, tak se rozpláče, že se na to vzpomene.
1: No právě, PTSD, přesně, jako. Pořád s tou má trauma.
0: No, tak prosím vás, pokud máte storky jiné než depresivní a tvořící PTSD, tak 601 13 13

0: Smith za námi, s vámi samozřejmě odpolední show na Hit Radio Zlín, Pavla Šárka, no a já jsem se tady ptal na vaše story. S cestování trolejbusem, autobusem, ideálně z DSZO, neboli dopravní společnost Zlín Otrokovice, protože ti nenavyšují ceny a naopak ještě chystají slevy, tak by to přišlo hezké, že bychom je takhle potěšili. Jirka, já jsem kdysi z trolejbusu vypadl. Jsem nějak po noční zaspal opřený o dveře a už to bylo. Naštěstí mě řidič hned přišel zkontrolovat a nic se nestalo, ale ten mikrospánek je zlo.
1: To je teda pravda, nejenom no. Za volantem, ale i opřený o dveře, to je prostě nebezpečný, ty jo.
0: Jako to napadne se opírat do dveře, že jo. Jana, a teď mě se normálně, když jsem četl tu její zprávu, mě se vybavila taková hromada jako mých jako story timeu. Já mám nejlepší vzpomínky na staré trolejbusy se schody, protože jsem tím jezdila do školy dlouhé roky a měla jsem to hrozně ráda.
1: Tak to já už jsem nezažila, jsem se do Zlína stěhovala později, tak to už byly jako nízkopodlažní všechny asi, i když ne, počkej, asi nějaký co? Starodávný ještě asi, jo.
0: Odkud jsi?
1: Si jezdilo z Nové dědiny.
0: To jako, počkej, co? Jak to, že to nevím?
1: No, protože se mě nezajímáš, Pavle. Přátelé, to je růza, to je růza.
0: Co říkala? Slyšeli někdo?
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
12: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Tady na Hitrádiu Zlín odpolední show s vámi. Pavel Cacek, Šárka Holubcová a teď už taky Vendulka. Vendulko, dobré odpo.
2: Ahoj, zdravím všechny.
3: Čauky, čauky.
1: Tak prosím tě, před tebou samozřejmě tři otázky, když si náhodou nebudeš vědět rady, Šárka ti pomůže. Jo?
3: Šárka s Googlem, ano, ano, přesně, jsme připraveni oba.
1: Tak jo, jdeme na to, můžeme, děvčata?
2: Jasně.
3: Jasně.
1: První otázka a první okruh. Česká kinematografie. Ve kterém z těchto českých filmů byste nechtěli být účetním? Za A, Obecná škola. Za B, Vrchní prchni. A za C, Pelíšky.
3: Co?
1: Kde, ve kterém z těchto českých filmů byste nechtěli být účetním? Účetním v restauraci, no.
3: Aha, já takhle, dobře.
1: Chápete, jo, to měl být jako for. No tak, účetní v restauraci, kde byste nechtěli být? Obecná škola, Vrchní prchni, Pelíšky.
2: Vrchní prchni.
1: Vrchní prchni.
3: Jasně, že jo, dobrý. Pavle, ty jsi to řekl tak blbě, že teda jako jsme jako váhali všichni, ale pochopili jsme tě nakonec. Já taky ne, neboj.
1: To byl vysoce talentovaný humor.
3: Česká, tak jo, tak určitě.
1: Česká kultura. Jak se jmenovala první reality show natočená v Česku? Za A, Lepší zůstanou. Za B, Vyvolení. A za C, Love Island.
2: Vyvolení.
1: Bez problémů.
3: Krása.
1: A teď už pozor, a toto je těžké, toto je chyták, jo? Česká kuchyně. Co uděláme, když zjistíme, že kamarád jí pizzu s ananasem? Za A, zablokujeme si ho na Facebooku. Za B, přidám se k němu a taky si jednu objednám. A nebo za C, nebudu to řešit, ať si každý jí, co chce.
3: Vendulko. Fakt? Ty to nebudeš řešit? Já bych dala Ačko, dej Ačko radši. Já znám Pavla, dej Ačko.
2: Dáme Ačko. Tak dobře, tak dáme Ačko, dám naša.
1: Já, víš co, jako správně to za C, ale já to uznám.
3: Vážně, ty, že bys mu řekl, že to neřešíš a máš jíst, co chce, jo? Nevěřím, Pavle.
1: Ne, já bych si ho zablokoval taky, takže...
3: Jo, že jo, no, tak, ano. Všichni bychom ho blokli, prostě nebudeme se s ním vůbec bavit, to je...
1: Prosím tě, je to jasný, tak sice jsme teďka přišli o některé kamarády, nicméně Vendulko, bez těchhle kamarádů ti bude na hudbě na Vinicích dobře, bude tam zpívat Krhut a Kozub, tak si je oba užiješ, jo?
2: Paráda, super.
1: Super, koho vezmeš sebou, ještě nám řekni.
2: Pravděpodobně asi partnera.
3: A doufám, že ten nejí pizzu s ananasem teda.
2: Radši nebudu odpovídat.
3: Ajajajaj.
1: Když se podíváte za rohu, vidíte rozvod. No tak mějte se krásně, ahoj.
3: Čauky, měj se, ahoj.
2: Děkujeme vám.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hitrádiu Zlín.

0: Vitrádio Zlín s vámi, odpolední show taky.
1: Mám se tě ptát, proč ta tragická nálada, no, tak Pavlíku, co se děje, pojď se nám svěřit.
0: Já jsem si dneska říkal, že bych si doma uvařil pivo.
1: No, proč ne, to je super.
0: No, já jsem zjistil, no, já jsem jako plánoval už ve velkém, já jsem říkal, že to pivo dnešní jako docela drahé. A říkám si, jako já si uvařím vlastně a budu prodávat. Tak prosím vás, já jsem si hledal a našel jsem rozhovor s jedním pivovarníkem z Plzně, který ale jako ne z toho piva, ale jakože z města, který říká, že si vaří přesně takhle pivo sám doma. A pak jako tam dodal, moje pivo by si nikdo nekoupil, stálo by minimálně 200 korun.
1: Tak ono to asi logicky jako v menší musí být jako na dráž, jo.
0: Tak proto jsem jako zklamaný, že
1: to
0: si nemůžu
1: dobře, vlastně... ale počkej, ale budeš v tom mít právě takový ten krásný, jako tohle já jsem si udělal sám, to jak když si doma uvaříš, to je stejný, prostě máš
0: radost. Tady budu asi 8 týdnů něco tvořit a dostanu z toho 1,5 litr, to víš,
1: no,
0: že jo.
1: No, tak ale taky dobrý, ale ta nálada s tím pitím bude skvělá.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

0: to někdo počítal od té velké události, toho plamene, tady v Česku, ve Zlíně, když nám tady hořela ta budova v centru města, tak je to 13. den.
1: Je to tak, 13, takové to nešťastné, ošklivé číslo.
0: Tak jsem to nemyslel.
1: No jo, ale tak stále se zasahuje, hasiči stále na místě, ale nehasí, to je takový zajímavý.
0: Už je mají chill. Jako.
1: No jasně, tak skoro, no, tak se jako na to dívají.
0: Ale mohli bychom to hasit, ale nechce se nám.
1: Přesně nám to nechce. Podrobnosti za chvilku ve zprávách.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nesu dobré zprávy. Nevidím žádné komplikace. Teda samozřejmě, co se týká jako Úterna, když chcete jet z Otrokovic z Nazlín nebo naopak, postojíte si, no tak to jednoznačně, ale jinak nevidím žádné nečekané komplikace. Kdyby něco nového, tak 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
7: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Hasiči ve Zlíně přestali skrápět vodou budovu 34 ve Svitu. Likvidaci požáru ale zatím neohlásili a nechtějí ani předjímat, kdy by to mohlo být. Víc pro nás má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
11: Na místě se nachází jedna jednotka hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, plus je tady dronová služba, s tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké nebo téměř nulové, takže nehasíme.
10: Zásah trvá už 13 týden. Česko dál sužuje extrémní sucho. V minulých dnech sice něco napršelo, voda se ale drží jenom v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách je půda dál výrazně vysušená. Nízké jsou také hladiny řek i podzemních vod. V dalších dnech sice občas zaprší, vydatné deště ale nečekejme. Policisté opět připomínají, že auto není trezor. Přes léto totiž lidé častěji nechávají věci v zaparkovaných autech, třeba když jdou na koupaliště nebo na výlet, a to pak láká zloděje. Podle policistů nemáme v autech na viditelných místech nechávat vůbec žádné věci, nejenom ty cenné. Fotbalisté Plzně otevřeně vyhlásili útok na ligový titul. Klub je před startem nové sezóny přesvědčený, že má po loňském příchodu nového majitele Michala Strnada srovnatelnou munici jako největší pražští favorité Slavia a Sparta. Liga startuje už o tomto víkendu. Venku se nám střídá oblačno až polojasno, teplota se drží lehce nad 20. V noci nám to na východě Moravy spadne zhruba na 10 stupňů a zítra nás čeká podobné počasí jako dnes.
8: Hit Radio Zlín.
0: S vámi už taky samozřejmě odpolední show, a to Pavel Cosek, Šárka Holubcová. My velmi rádi v tuto chvíli pozdravíme do jisté menší obce tady na Zlínsku, a to do Přílep.
12: No, Přílepy jsou super, to jo.
0: Víš, proč tam zdravím?
12: Nevím, proč, tam mají hezký zámek,
0: taky.
12: Krásný lesy, jo. Že to bude ten důvod, Pavle.
0: Taky, ale že je horko, že se nějak lepím. Tak...
12: Je, jako soutěž o nejblbější humor Pavla Cacka, tyjo, tam je tolik favoritů.
0: Vítězím.

0: jsem tady v odpolední show na Hitrádiu Zlín měl jedno velké dilema, se kterým mi teďka doufám pomůžete. Já jsem tady jako vymýšlel, kam vás vzít jakožto rodiče s dětmi, jak se zabavit vlastně o těch letních prázdninách, co je vlastně nejlepší, co je ultimátní. A pak mě jako napadlo, že každý to má jako jinak. Takže ať řeknu jako cokoliv, tak někdo řekne To asi není.
1: Jakože ledníky, no.
0: Přesně. A někdo řekne, že to je pecka, a někdo zase řekne nic moc.
1: Ale víš co, já potřebuju jako pracující normální rodič, potřebuju tu druhou variantu. Normální? Jak mám zabavit děti, když já nejsem doma, aby neseděli prostě imrvere u počítačů, tabletů a krávovin jako. To mi poraďte, přátelé, prosím.
0: Za prvé, nekomplikuj mi to.
1: Za druhé.
0: Mají prázdniny, tak je nechte, ne?
1: No tak dobře, ale tak nemůžu zavolovat prostě celou dobu, jako.
0: Proč ne? Od toho prázdniny jsou.
1: Ne.
0: Já se, děti, zastávám vás. Pavste! Pavejte šťastný.
1: Pavel by taky chtěl.
0: Já bych taky chtěl, ale nemůžu, chodím do práce. No tak nedá se.
1: Jo, no.
0: Nicméně teďka prosím vás teda na vás. Mně jako napadlo, že si jako poradíme, co je podle vás to nejlepší. A možná se tak zároveň inspirujeme a těch nápadů vlastně tady bude víc. 601 13 1305. Co je podle vás přes léto, přes prázdniny nejlepší podnikat s dětskama? Kdyby náhodou 601 13 1305, to je WhatsApp. Píšete nám teda SMSky vydatně? Neříkám, že to je špatně, ale WhatsApp lepší. Díky.

0: tady na Hitrádiu Zlín odpolední show rozsekneme tu pradávnou otázku, co o letních prázdninách dělat. Psali jste nám různé své tipy a musím říct, že dva z nich jsou absolutně geniální. Hanička, tím začneme. Naše děcka milují skákací hrady. Tam dokážou vydržet i klidně hodiny, takže my jako rodiče neděláme nic jiného, než že každý víkend hledáme akce, kde je skákací hrad.
1: Ale je fakt, že jako skákací hrad a vedle stánek s pivem je vlastně ideální rodina. Jako... To je krásný, že?
0: Já jsem chtěl říct, že to je vlastně super, protože oni akorát... se zabaví. A ty jako si dělej, co chceš.
1: To
0: vlastně.
1: Jo, akorát jako ještě je potřeba řešit jako věk dětí, protože představa, že táhnu toho 12-letýho syna na skákací hrad, tak nevím úplně, kam mě pošlet. Ne?
0: Pokud mu není 32, tak je to v pohodě.
1: No,
0: jo? Dále Libor napsal, a teď pozor, jo, pozor, jezdíme na kole. To je to nejlepší, co můžeme, protože hýbou se, pořád jsme na cestách, pořád někde jinde a skoro nic to nestojí. Auto jde na druhou kolej přes prázdniny kompletně.
1: Počkej, Libor píše, že skoro nic to nestojí. Já se ho budu muset asi zeptat trochu podrobněji na nějaké cyklotypy, protože já mám pocit,
0: pití,
1: že...
0: Pití, jídlo na zdar.
1: No právě, ale tak já si nebudu jídlo sebou, takže jídlo, pití po cestě stojí Mailand.
0: Chtěla jsi, aby byli u tabletu radši?
1: Nechtěla vlastně, takže no. Pravda, no. Tak jedeme na kolo.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Už tam bude?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Coop. Všechno dobré.
9: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
10: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco ryla, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hust.
20: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
21: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
20: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo? Že by si zmáčil z čulíka.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zazní samozřejmě NZ-ku. Nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A nevím proč, ale Šárka bude mluvit o sobě.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Mě zajímalo, co se dozvíme.
2: Pavline, jeden ošklivej, tyhle. Budeme řešit nejotravnější zvuk na světě.
0: No.
2: Což nejsem já. No, no i když možná taky. Ale někdy jo, někdy každý z nás, protože fakt se dělala teďka nějaká prostě statistika, průzkum a ukázalo se, že nejhorší zvuk, který dokáže opravdu drtivou většinu lidí na světě neuvěřitelně vytočit, je mlaskání.
0: Cože?
2: To teda rozhodně, jako promiň, ale za to bych zabíjela, jako.
0: Já mlaskám pořád a
2: nikdo... No právě.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Předpokládám, že ať nás posloucháte v tuhle chvíli kdekoliv, takže to pravděpodobně je buď v autě, nebo doma, nebo na zahradě, nebo tak, ale určitě ne na kole.
1: Proč ne na kole?
0: No teď mě napadlo, já jsem jako, budu mluvit právě k cyklistům, ale napadlo mě, že vlastně ne, protože pokud cyklisté jsou teďka na kole, tak asi jako nemůžeš mít punty do uší.
1: Normálně sluchátka
0: pro nemůžeš mít sluchátka, když řídíš kolo, tak je to nebezpečné, ne?
1: Tak ne. Není, když nejsi blbej, tak není.
0: No pro mě to nebezpečné je, takže.
1: Říkám, když nejsi, Pavle.
0: Prosím vás, pokud jste fandy cyklistiky, rádi byste se třeba jednou podívali na nějaké velké závody, ve Tour de France a podobně, tak nemusíte asi nikde ani cestovat, něco podobného budeme mít tady. Kroměříž bude hostit prestižní cyklistický závod Czech Tour v polovině srpna.
1: Takže to není zpráva pro fanoušky cyklistiky, jako co rádi jezdí, ale pro ty, co se na to rádi dívají, jo.
0: Obojí. Mm. No tak ten, kdo rád jezdí, tak se rád na to dívá.
1: No to není vždycky pravda. To jako pozor, jako znám spoustu cyklistů, co Tour de France fakt nebaví.
0: Dobře, takže... jmenuji jednoho.
1: Ty?
0: Dobře, no tak.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pivní slavnosti Luškovice. To je pivo, dobré jídlo, hodně muziky a tradice. Tak neváhej a přijď. V pátek 24. zahrají Simple a Křídla. V sobotu 25. odpoledne Kabaret, Tabák Kabát Revival a Focus Rock. DJ z pouva dny na hřišti v Luškovicích. Hlavní sponzor MPL Stavebniny.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
8: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tady na Hitrádiu Zlín, vy to nevidíte v odpolední show, jo? Vy to nevidíte, ale já vám ukazuju prstík.
1: Varovný, ne ten prostředníček, ale varovný ukazováček zvednul.
0: Nevím, na co jste mysleli, já jsem opravdu ukazoval prstík, jakože ukazováček, že si musíte teďka zase dávat pozor na podvodné zprávy.
1: Ale člověk by si řekl, že jako se to omílá furt dokola, že už to jako všichni ví, no, tak očividně stále ne, takže stále to. Pojďme prosím sypat do lidí, přátelé, říkejte to, hlavně i svým starším prostě příbuzným a podobně, protože ty samozřejmě jsou nejčastěji cílem tady těch zpráv. Teďka aktuálně VZPčko zase zkouší něco teda neho, no, ale ti podvodníci. Co se tváří jako VZP, tak
0: děláme nějaké nové hypotéky, co takhle podvody? No,
1: zkusíme to. Podrobnosti.

0: Jíž nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu potěšit, nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě. Tak přeju, aby to na cestách hezky utíkalo a hlavně šťastnou cestu domů. 601 13 13
1: 05 Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vláda se stále neshoduje, jestli by ženy bez partnera měly mít možnost podstoupit umělé oplodnění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce návrh přesto prosadit. Dokonce ani nepočkal na stanovisko etické komise a novelu už poslal do připomínkového řízení. Proti jsou motoristé, SPD i část ANO. Při schvalování ve sněmovně by ale mohla pomoct část opozice. Křižovatka na Pinduli ve Zlíně už je bezpečnější. Silničáři po 3 měsících dokončili její přestavbu, takže už se dá bezpečně vyjet z vedlejší cesty na hlavní. Zmizelo tak další rizikové místo na spojnici Zlína a Luhačovic. V příštím roce by se měl přebudovat další problémový úsek mezi odbočením na Provodov a koncem Březůvek ve směru na Lutkovice. Pozor na další falešné zprávy. Podvodníci se opět vydávají za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Podrobnosti pro nás má mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
9: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a dali údaje své platební karty. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Bronzová medailistka z halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Čekají ji úplně jiné radosti. Kariéru ale nekončí. Po porodu se chce jedna z nejlepších světových tyčkařek současnosti vrátit. Sem tam oblačno, sem tam polojasno, tak to máme na východě Moravy i dál a vydrží to tak prakticky po celou noc. Noční minima klesnou zhruba k 10 stupňům. Zítra čekejme zpočátku polojasno, odpoledne už spíš oblačno a výjimečně slabší přehánku. Odpolední maxima opět 21 až 24 stupňů.
7: Hit Radio Zlín.
0: A my si tady v odpolední show na Hit Radio Zlín ještě budeme pořádně stěžovat. Prosím vás pěkně, na naše zpravodajské oddělení, neboli Šárku Hlubcovou, za chvilku přijde obrovská revize tady tvojí práce za minulý týden.
9: Ale já ti vysvětlím dobrý důvod, proč jsem tě takhle obelhala. Úplně, počkej úplně, si.
0: To z toho než neobelhala jenom mě, ale všechny naše posluchače. A teďka všichni uslyšíme tvoji omluvu. Za chvilku.

0: takhle snad už po práci s vámi ještě odpolední show na Hit Radio Zlín, a to Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Prosím vás, jak jsem sliboval, budeme se stěžovat. Budeme se stěžovat na naši Šárku Holubcovou z pravorajského oddělení, které čítá jednoho člověka. Já tady mám jednu výtku obrovskou z minulého týdne. Já jsem tady, když jsem prohlásil jednu takovou pochybnou větu, tak ty jsi mě úplně sundala. Před všema řekla, že jsem úplnej blbec pomalu.
1: No, tak to jsem zase neřekla,
0: ale myslela jsi to, já vím, že jo.
1: Asi to myslím pořád, Pavle, o tebě, ale dobře, já tak jsem, pojď.
0: Já jsem tady řekl, že končí zastropování cen pohonných hmot. A že jako je možná chvíle, kdybychom si měli natankovat jako ve velkém, jako nějaké zásobičky. Ty jsi řekla, že jsi s tomu úplně vysmála. Jsi řekla, že tam byla kravina.
1: Tak já jsem to řekla. Já jsem právě doufala, že když ne, já jsem doufala, že když se nevyvolá panika, nebude moc velký zájem o to tankování, tak to nikdo nezdraží moc, že si řeknou, hele, pohodně, necháme to tak jako pomalinku normálně, ale nepovedlo se to.
0: Kde mám ten lístek? 46 korun za litr?
1: 46 korun za litr? No. Prosím tě, kde jsi to byl?
0: Na dálnici, a to je
1: no jak jinak.

0: rostou moderní věci, já z toho mám vždycky prostě radost. Ne nutně historické, ale opravdu ty moderní budovy. Jedna nová nám teďka vzniká, prosím vás pěkně, v Kroměříži na Pionýrské louce. Možná pokud tam projíždíte, tak už teďka víte, že se tam jako něco děje. Abyste pochopili, o co jde i ty souvislosti, staví se tam nový sportovní areál pro školy i veřejnost. K tomu ale je jedna velká zajímavost, která mě šokovala.
1: Povídej.
0: Tady na Hitrádiu Zlín musí zaznít. A já si myslím, že je to lež, jak věř. Prý do roka a do dne to bude vstát.
1: No proč by nemohlo?
0: Jakože my tady máme problém opravit jednu cestu.
1: Počkej, ale jakmile už se začne, tak to většinou už potom jako netrvá díl než rok.
0: Jo, tak D55 by povídala. No, tak jo.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: máte doma puberťáka, muže, chlapce, frajera, tak teď byste na Hit Radio Zlín odpolední show měli dávat velký pozor. Protože prosím vás pěkně, rozjíždí se mezi mladými chlapci nový trend, takzvaný Lux Maxing. Je to vlastně vymaxovat svůj vzhled, jo? Dostat svoji jako fyzickou podobu na maximální sexy úroveň, jo? Aby vypadal stylově.
1: Jasně.
0: Začíná to neškodně, začíná to tím, upravujte si a gelujte si vlasy.
1: Tak to je v pohodě, když o sebe chlap trošku jako dbá. To ještě jsem zatím pokračuji.
0: Jo. Dále, pokračuje to přes ne držet dietu a udržovat si fit postavu, ale hladovět.
1: A teď to je blbost, když hladovíš, nerostou ti svaly a pak vypadáš jak prostě
0: komada
1: Dachau, tak to na nic jako.
0: Ale takhle se to píše v Lux Maxingu, v různých tutoriálech na sociálních sítích, proto předtím varujeme, a to je, co je nejhorší, tak abyste prý, jako podle těchto tutoriálů, měli pevné lícní kosti, tak dokud je vaše tělo prý tvarovatelné, máte se kladivem nebo něčím tvrdým lehce bouchat do lícních kostí. Já si to nevymýšlím. Najděte
1: Děláš si
0: to.
1: Tam, fakt je tam návod, vemte si kladivo, ano, a bouchejte si s ním do obličeje. A co je horší, je to, někdo to opravdu dělá.
0: Je to na videí.
1: Děláš si srandu.
0: Mrkněte se na to.
1: Pro boha, kam ten svět spěje, tyjo,
0: takže to je prosím vás, až náhodou přijde puboš a bude mít moncly, je možný, že o sebe prostě dobře pečuje. Tak nedělat, hlídat
1: prosím,
0: to.
1: Prosím, ne.

0: jste po práci, tady na Hitradiu Zlínci s vámi odpolední show. No a dobré ráno všem, kteří se probrali ještě třeba z nějakého jako polofestáčku nebo polo nějaký akce třeba u někoho na house party, se dřív říkalo. Jsme říkali my, jakožto když jsme bývali mladí.
1: Ano, teď už se to neříká, Pavle.
0: Ale tak třeba my někteří puboši jako rozumí, co
1: dneska. Já tě nevím, jestli dneska ještě paří vůbec puboši, to já mám pocit, že všichni sedí doma, nic nedělají jako.
0: No pozor, pozor, čest výjimkám, protože někteří určitě chodí někam na party.
1: Doufám.
0: A prosím vás, když už takhle chodíte, tak je to jako jedna věc, kterou bychom si měli připomenout, a to je první pomoc.
1: No, to se asi hodí, no, nejenom na party teda, ale chápu, že na party těch rizikových faktorů je tolik, že jasně, no.
0: Jako pořád se připomíná to, že jako první pomoc mi dospělí, první pomoc žádným důchodcům, první pomoc, ale vlastně hrozně se v poslední době, a teďka na to vyšlo několik článků, že bychom měli myslet i na to, že svoje mladé děcka, že jo, klidně 18, 20, pošlem někam na party a teď třeba, jsou tam všichni samý mladí, někomu se náhodou něco stane, ať je to úplně cokoliv. A teď jako otázka, aby uměli vlastně podat první pomoc.
1: Jasně, no.
0: Takže prosím vás, možná je čas ty naše děcka klidně už odrostlé trošku něco doučit. A opět připomenu takovou tu panu Aničku, jak si ji položíte, že jo, jak jsme měli vždycky tu figurínu, fouklo se do ní, když si řekl, dobře, správně si fouklo, správně si. A teď mačkej, výborně.
1: Můžeš mi vysvětlit, proč jste tomu říkali pana Anička, když to nemá ani prsa?
0: Tak nechtěli jsme říkat, že to je panic a
1: panic a nic.
0: Panic.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
2: Franto, což to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
0: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
4: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tady na Hitradiu Zlín se s vámi odpolední show. I pro dnešek jdeme teda za prvé rozloučit, protože odpolední show teda končí. Pavel Cacek, Šárka Lupcová zase zítra od 15. hodiny v plné síle. Nicméně my se s vámi rozloučíme velmi stylově, protože pokud byste měli, pokud bychom vás neměli dost, ne, pokud vy byste neměli na dost nás, ještě já si to snažím nějak jako, tak mě opravdu, ty si tady těžký dáv. Já jsem chtěl říct, že máme svoje sociální sítě a Instagramy, jak pavel.cacek, tak i Šárka Holubcová se s H, čili Šárka Holubcová, anebo samozřejmě Instagram Hitradia Zlín, kde postujeme pravidelně videa, tak kdyby náhodou jsme vás neotravovali dost.
1: Přátelé, víte co, já vám to řeknu takhle. Jestli vás Pavel Cacek strašně štve, což tímhle vstupem musel, tak se podívejte na náš Instagram, protože já ho tam normálně zneškodním. Skvělý.
0: Já končím.

0: Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začaly opravy silnice za Starého Města směrem na Buchlovské kopce, konkrétně u Zlechova. Jezdí se střídavě jedním pruhem, ve Špičce se to vyplatí obět průtahem přes Zlechov směrem na Buchlovice. A pokračují taky opravy ve Zlíně u Terna, tady je to do víkendu. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky 601 13 13 05.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Koupelny Jas. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
10: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
11: Koupelny.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. O obnovení EET, novele stavebního zákona nebo zákona o státních zaměstnancích bude Senát jednat za měsíc. Předseda horní komory Miloš Vystrčil očekává dlouhé projednávání u některých bodů.
4: Tak já předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce, takže ten zákon nebude vůbec akceptován.
3: Schůze Senátu proběhne 19. a 20. srpna. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat i v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná pouze třetina dotázaných. Hradec Králové přišel o bezmála 50 milionů korun. Podvodníkům naletěl zaměstnanec správy nemovitostí, kterým peníze postupně naposílal. Ačkoliv jde o historicky nejvyšší takto způsobenou škodu, případ není ojedinělý. Podvodníci si vyhlédli třeba malou obec Kvíčovice na Domažlicku, kterou obrali o 2 miliony korun. Nikola Bartuňková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek postoupili na tenisovém turnaji Prague Open do druhého kola. Neuspěla Laura Samson. Teď čeká duel čerstvou vítězku turnaje v Aténách Barboru Krejčíkovou s krajankou Lindou Fruvertovou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: V noci polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě oblačno a přehánka. Ranní teploty je 12 až 7, v údolích chladněji. Slunečné ráno pak vystřídá zítra velká oblačnost a zejména v severní polovině území zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26 a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
5: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. hodině, s vámi Leona. Užijeme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hit Radio Classic v úterý 21. července startuje. Právě teď, tak jdeme na to a hezký dobrý večer.

Hold on tight, hezký dobrý večer, 18 hodin 9 minut k tomu aktuální čas s vámi Lea. Hit Radio Classic jsme odstartovali. Úderem 18. hodiny až do 21. budeme hrát to nejlepší. 80. 90. milénium. Tak co takhle Alice Cooper? A nebo Sugar Babes, tři nádherný kočky právě teď.

0: Na své si přišli rockoví fanoušci a nadšenci Alice Cooper, Hey Stupid. Hezký dobrý večer, 7:02 s vámi Lea. Napište mi, co děláte, jak se vám líbí to, co hrajeme a budeme hrát dál do 21. hodiny na 777-937-777, protože před námi je ABBA, legendy všech legend, taky Morshiba a nebude chybět ani Palo Havera a jeho džínové kraťásky. Je léto, pánové, kluci, třeba se můžete nechat inspirovat. Co říkáte tomuhle? Jeho tým, Držím ti město, za chvilku z éteru Hit Rádia, buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pivní slavnosti Luškovice. To je pivo, dobré jídlo, hodně muziky a tradice. Tak neváhej a přijď. V pátek 24. zahrají Simple a Křídla. V sobotu 25. odpoledne Kabaret, Tabák Kabát Revival a Focus Rock. DJ z oba dny na hřišti v Luškovicích. Hlavní sponzor MPL Stavebniny.
3: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morshiba, Hit Radio Classic, 5 minutek po půl sedmé, hezký dobrý večer. Píšete nám spousty zpráv, jak vás náš playlist baví, to jsme strašně moc rádi, protože před námi je kapela, kterou já osobně miluju. Dokonce jsem se s nimi i dvakrát setkala, jednou jsem si s nima zaspívala a my si je teď dáme i v éteru Hit Radia. Co takhle? Kitna Joe a Redneck.

0: Posloucháte Hit Radio Classic, legenda všech legend, Bruce Springsteen, Hungry Heart. S vámi Lea, skoro tři čtvrtě na sedm za čtyři minutky. Přišla nám tady krásná zpráva od posluchačky Janičky. Ahoj Lonko, zítra čekám vnoučátka na noc, tak jsem upekla sekanou štrůdl a dělám marmeládu z rybízu a k tomu skvěle hrajeme. Posluchačka Jana, tak Janičko, doufám, že se ti všecko podařilo. Pak nám tady přišla další zpráva. Zdravím tě, zlatíčko, srdíčko, moje milované. Ježíš, to je krásný. Zrovna jsem dovařil gulášovou polévku a potom se chystám do sprchy. Písně, které hraješ, jsou pěkné. Škoda, že není dneska den na přání. Chtěl bych nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler Zatmění srdce. Bylo by to pro mě a tebe. S pozdravem váš věrný posluchač Marťas. Marťas, si kdo ví, třeba i Bonnie Tyler bude, tak si na to počkej.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Hrajeme teď Dario G.

I takovouhle skvělou hudební klasiku Culture Club Karma Chameleon hrajeme pro vás, tak doufám, že jste rádi, že máte hezký večer. Úterý 21.7. Tak co, jak se máte? Pište klidně dál na 777-937-777, protože já tady pro vás mám jeden romantický duet. Bohužel zpěvačka už není mezi námi, ale MC Erik stále je, je to můj dlouholetý kamarád, já jsem strašně ráda, že se známe už od nějakých mých 13 let a že stále zpívá a tyhle hity žijou dál. Keď prý děláška MC Erik a Barbara, hezký večer.

0: Nezapomeňte poslouchat i naše snídaní šampionů s Míšou a Jasmin, protože tam rychle pět se rozdáváme ubytování pro dva na Šumavě a to se vyplatí. Takže rozhodně stávejte s námi a usínejte s námi, protože do 21. hrajeme tu nejlepší z 80. 90. až po milénium. Za chviličku Cyndi Lauper nebo Two Unlimited a taky budou nějaký ty osmdesátky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hust.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech. Ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 km třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, měli katapult, že by si zmáčnul z čulíka.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Coming Home, Falco, úterní romantika z éteru Hydrária. Já doufám, že máte radost, protože napsala nám posluchačka Karin, že radost má i se svým mužem, teď tančí na zahradě i s hráběmi. Posílám velké pozdravy, každopádně za chviličku Bryan Adams nebo Cher a taky Outkast. Spousty skvělých hitů, 80, 90, milénium, prostě hudba, kterou

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Krásný dobrý úterní večer, poslední společná hodinka před námi, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Teď už jde pešáci.

A Britney Spears hitem Lucky dozněla seteru Hitrádia. Pokračujeme dál, protože před námi jsou třeba Erasure, nebo taky Otavan. A pokud chcete poslouchat dále 90-kové, 80-kové hity až po milénium, tak nezapomeňte, že my máme sesterské Hitrádio 90. Je to taková novinka, už fungují rok, stále se rozrůstají, můžete je naladit v aplikaci Radia.cz nebo přes web a taky v DABu, tudíž v novějších autech, a rozhodně tomu dejte šanci, protože Hitrádio 90 je prostě boží. Teď už ale osmdesátky, troška funky, disco, Otavan, právě teď, hezký večer.

Erasure, my pokračujeme dál, 8:45, aktuální čas, úterý 21. července. Před námi jsou opět nesmrtelné devadesátky, taková typicky šlapací diskotéková věc. Masterboy, bude i Blondie a nebude chybět něco i z českého rybníčku. JAR a Bulhaři, tak rozhodně nikam neodchází.

Je AR a Bulhaři. Miluju ten song, vrtím se tady zprava doleva. Doufám, že někdo z vás to má podobně. Podle toho, co píšete, tak si náš playlist neskutečně užíváte, tak ještě 31 minut. Budeme hrát 90, 80, milénium, ale to neznamená, že poté už nebudeme hrát vůbec nic. To ne. My hrajeme samý skvělý hity, ale dneska jsme se rozhodli vám tento večer zpestřit vlastně jako každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou. Doufám, že jste si nikdo z vás, hlavně pánové, nenechal ujít mistrovství světa ve fotbale, protože tam vystoupila zpěvačka, která je považována za královnu popu. V jejím věku vypadá naprosto neuvěřitelně, i když jasně sem tam si pomůže estetickou medicínou, ale kdo ne? Ona je skvělá i tak. Madonna právě teď přichází do éteru.

0: Teď si na své přišli všichni rockoví fanoušci, nadšenci. Doufám, že jsme vám udělali radost. Pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělé muziky. Než se s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou dobrou noc, tak tady ode mě legendární parta 90. let, kterou jsem já osobně měla nalepené ve svém dětském pokojíčku na zdi, usínala jsem s nima. A víte, co je skvělý? Že kluci se i v 21. století vrátili. Backstreet Boys, taky Sony, George Michael, a to je ode mě všecko. Tak se mějte krásně, vám přeju krásnou dobrou noc a díky, že jste byli s námi. A nezapomeňte ráno vstávat se snídaní šampionu.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, zas to musím řešit já.
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe. Žijte lépe.
7: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.

0: Hit Radio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC@cepkov.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu buráci

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.